0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
1: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
2: Určitě může.
1: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
2: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
1: Nechat si poradit prostě.
2: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
1: A má taky i červenější šťávu potom?
2: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
1: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
2: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
1: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
2: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
1: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
2: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
1: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
2: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
1: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
2: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
1: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
2: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
1: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
2: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlínku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
1: Teď jak to z toho stromu dostat?
2: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
1: Nebo můžu nechat na mrazáku
2: a pak to rozmrazit až při zpracování.
1: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
2: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
1: Je možné i sušit rakytník?
2: Liofilizovaný je docela zajímavý.
1: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
2: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
1: Tu kyselinu?
2: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
0: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a pne se mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten

0: aplikujeme opatrně na listy z bílého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo euro okna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky.
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo v eurooknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklívací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnitřku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Podle pranostik A ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Včera neděle byla, napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičín začal dražit městské pozemky pro rodinné domy v lokalitě Kasárna. Přírodní koupaliště v našem kraji mají většinou nezávadnou vodu. Tenista Jakub Menčík je posledním českým zástupcem ve dvouhrách na Roland Garros. A dnešek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Jičín zahájil dražbu městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Podrobnosti doplňuje mluvčí Jičín radnice Jan Jireš.
2: Každý pozemek bude dražen elektronicky a zvlášť s tím, že každý pozemek má stanovený přesný čas dražby. K prodeji je určeno 34 pozemků pro rodinné domy.
0: Voda v přírodních i umělých koupalištích v našem kraji je většinou vhodná ke koupání, ukázaly to rozbory hygieniků. Týká se to vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku a koupaliště Dachov u Hřic na Jičínsku. I přes zvýšenou koncentraci chlorofilu a sníženou průhlednost vyhovuje i voda v Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku. Zhoršená kvalita je pak v koupališti Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové. Hygienici proto doporučují se po koupání osprchovat. Sněmovna včera za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
3: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
4: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
3: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
0: Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil poté, co otočil zápas s Australanem De Minorem. Menčík vyhrál 3-1 na sety a v singlu je po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19. Slabý proměnlivý nebo západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Jaroměří a Smiřicemi opravují dělníci most u obce Jezbiny. Podle potřeby proto uzavírají pravý nebo levý pruh. Počítejte s možným zdržením. Práce potrvají do 24. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné sobotní ráno začíná poslední květnový víkend roku 2026, který nabídne mimo jiné aviatickou pouť, ze které budeme od 14. hodiny živě vysílat. Těšíte se, já moc ani dospat jsem nemohla, ale do té doby ještě fůra času a samozřejmě kompletní zpravodajský servis před námi i s počasím, přehledem tisku a mnoha zajímavostmi. Za chvíli třeba budeme mluvit víc taky o tom, že více než 150 let stará budova pardubického pivovaru, která má nově speciální ochranu a vedení města na ní vyhlásilo stavební uzávěru, aby dočasně zabránilo jejímu zbourání. Jaký osud pivovar čeká, to řekneme za chvíli. Hezky se s námi do víkendového času probuďte.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: A míříme do pardubického pivovaru. Pivo se v něm přestalo vařit před 3 lety. Proslulý pardubický pivovar teď chrání unikátní stavební uzávěra. Nástroj, který má zabránit zbourání historické budovy z 19. století, město využilo vůbec poprvé. Reaguje tak na krok investora, který chce v areálu stavět byty a požádal o povolení ke zbourání objektu. Více o budoucnosti poslední připomínky pardubického pivovarnictví zjišťovala reportérka Anna Svobodová.
1: Ta věž s tím komínkem, kde se vlastně sušil ten slad, tak to je takový jakoby symbol toho pivovaru. Ten minimálně, pokud by to bylo možné, tak to by bylo ideální, kdyby aspoň ten zůstal.
2: Historik Matěj Bekera z Východočeského muzea v Pardubicích říká, že pardubický pivovar je poslední připomínkou průmyslového rozvoje na Palackého třídě. Pivovar vznikl v roce 1871 a první pivo tam uvařili o rok později.
1: Například v roce 1890 se tam začalo vařit 19-stupňové černé pivo Porter. Kromě toho pivovar třeba v roce 1900 velmi výrazně vyhořel, zbyly z něj fakticky pouze základy obvodové zdi. A co je taky důležité, tak třeba v čele pivovaru stál v letech 1903 až 1906 také baron Arthur Kraus, známá to pardubická osobnost.
2: Areál pardubického pivovaru před 2 lety koupila společnost Consec Funds, která tam plánuje postavit byty, hotel nebo mezinárodní školu. Vedení Pardubic se ale obává, aby přestavba neohrozila historickou budovu pivovaru. Dočasně ji má chránit stavební uzávěra a s jejím zachováním počítá i připravovaný územní plán města. Vysvětluje primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
3: V současné době se majitel snaží získat demoliční výměr na ten pivovar platný. Proto jsme se rozhodli přistoupit k tomu, že jsme vyhlásili tu stavební uzávěru, protože si myslíme, že když už je to tak blízko k vydání takového zásadního dokumentu, který má zajistit určitou ochranu té budovy, tak je to ten právě platný důvod pro to takovou věc vyhlásit.
2: Pardubice zároveň poslali žádost na Ministerstvo kultury, aby historickou budovu prohlásilo kulturní památkou.
3: To je vlastně alternativa ještě k té stavební uzávěře, což by samozřejmě ještě zvýšilo ochranu té budovy.
2: Investor zatím historickou budovu z 19. století zbourat nechce. Stavba je ale podle něj ve špatném stavu, zdůrazňuje portfolio manažer fondu Consec Vladan Kubovec.
4: Proto jsme se rozhodli požádat o demoliční výměr, tak aby v případě, že nebude jiné zbytí a bude to v souladu s péčí řádného hospodáře o námi svěřený majetek, bylo možné tu demolici učinit a postavit místo prakticky nefunkční budovy něco funkčního pro město podle mého názoru významně zajímavějšího a užitečnějšího, než je stávající budova.
2: Jaká bude konečná podoba areálu pardubického pivovaru, zatím podle Kubovce není jasné. Přípravu projektu podle něj brzdí vleklá jednání s městem. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Duet Briana Adamse a Roda Stewarta v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Potěšení, pohlazení, snad čerstvě z rána, teploty venku jsou velmi příjemné. V Hradci Králové aktuálně teploměry ukazují 14 stupňů Celsia, Jičín, Rychnov i Náchod mají 13 a v Trutnově je 12 stupňů.
1: Počasí.
0: Ve 3 hodiny ráno se Hradcem Králové přehnala taková přeprška, řekněme, bylo to příjemné, takže venku se opravdu dobře dýchá, krajina se také trošičku napila, což bylo potřeba. Jak to bude vypadat dál? Více oblačnosti by mělo být v průběhu dnešního dne, místy ještě zaprší, může i zabouřit, ale obloha by měla být i polojasná, ráno dopoledne zataženo, ojediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky, na horách budou četnější, jak večeru bude od severu těch srážek je oblačnosti ubývat. Maxima teplotní 23 až 26 stupňů, takže nám se to bude točit kolem té letní 25. Na horách to bude chladnější mezi 16 a 19 stupni. Vítr ráno večer slabý, proměnlivý nebo západní. Rozptylové podmínky ráno večer místy nepříznivé, během dne už by měly být ale dobré nebo velmi dobré.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: minut bude půl šesté. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na reklamaci obuvy a na převzetí vyřízené reklamace. Další e-mail od vás přečte Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvy. Zákaznice má týden koupenou obuv. Přesně za týden je přišla reklamovat s tím, že jí dřou do kotníku. Reklamaci jsme zamítli s odůvodněním, že se jedná o nevhodně zvolenou obuv a nabídli jsme jí podpatěnky, které by mohly dření vyřešit. Tuto odmítla a reklamaci nepřevzala. Paní posluchačko, zákaznici upozorněte, že pokud boty nepřevezme, budete jí účtovat poplatek za uskladnění. Toto můžete učinit po 30 dnech ode dne, kdy si měla boty převzít. Po takovém upozornění si je určitě převezme.

0: Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu. Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů. Ve Všestarech na Hradecku postavili repliku nejstarší studny v Evropě. Složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců. V Chorvatsku našli přes 2000 let starou terakotovou hlavu. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na Královéhradeckém letišti začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál se divákům otevře v 9 hodin, parkování bude připravené od 8:30. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu veze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. Ostatní lanovky už v letním režimu jezdily. Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dál neúnosná. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude hrát domácí Švýcarsko s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. K večeru má od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku počítejte stále s omezením na silnici číslo 14 u Solnice. Ve směru na Bílý újezd se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu města, které potrvají do půlky června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Deň tisk.
1: Jsou před námi noviny s datem sobotním 30. května. Mladá fronta dnes informuje o děkance Univerzity Hradec Králové, která je osvobozena. Osvobození děkanky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Aleny Myslivcové-Fučíkové, obžalované z vynášení informací o veřejných zakázkách, je pravomocné. Rozhodl o tom odvolací pražský městský soud, který zamítl odvolání státního zástupce. Žena podle verdiktu sice informace o zakázkách svému kolegovi sdělila, neprokázalo se ale, že by věděla, že muž skrytě řídil firmu, jež se o ně ucházela. Děkanka přitom vinu od počátku odmítá, jak uvádí dnešní Mladá fronta dnes. Další téma vybírám už z Hradeckého deníku, který se zaměřil na stříbrný rybník v krajském městě, který, jak už i z našich zpráv víte, má zhoršenou kvalitu vody, hygienici radí sprchu. Sezóna se nám teprve rozbíhá ve stříbrném rybníce v Hradci Králové, už je tedy ale zhoršená kvalita vody a hygienici doporučují se po koupání osprchovat. Problém s vodou ve Stříbrňáku je už takový, řekněme, hradecký evergreen. V létě se v rybníku pravidelně vyskytují synice. No zajímavé jsou diskuze, debaty už i na sociálních sítích, kde lidé píší už rekordně brzy synice, tedy na Stříbrňáku. Ale na koupání to pořád je, kdo by měl chuť, budou tam i zajímavé akce o tomto víkendu. Do Třetice vybírám téma i zpráva, jedno nějaké příjemnější. Právo dnes informuje o tom, že Náchod má cyklotrail s vlčím jménem. Bajkrům je od tohoto týdne k dispozici nový červený trail s názvem Vlk. Nachází se v lesoparku Montace a má 2044 metrů. Trail navazuje na už otevřenou modrou trasu Lišák a je určen především jezdcům s mírně pokročilými zkušenostmi. Tak kdo by měl chuť, samozřejmě může vyrazit. Z témat novinových pro tuto chvíli vše, další zase za hodinu.

0: Je 6:45, 1 minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Slunce už je nad obzorem, zatím vidět není, protože obloha je plná mráčku, ale mělo by se nám to v průběhu dopoledne snad rozpustit.
1: Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji meteorologové dnes očekávají oblačno až polojasno, ráno dopoledne zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, na horách by ty srážky mohly být četnější, k večeru už bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na příjemných 23 až 26 stupňů, na horách by se nám měly točit kolem 17. K tomu bude foukat jen slabý proměnlivý nebo západní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Děti teď pustíme také k mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Včera uplynulo 105 let od doby, kdy se narodil animátor a režisér Josef Kluge. Jestli si myslíte, že jeho jméno neznáte, tak vám dokážeme určitě opak, protože on točil animované filmy a pohádky, například všechny ty o kocourkovi Mikešovi, to převážně v 80. letech. Takže redaktorka Tereza Beránková se dětí zeptala, jestli vědí, kdo je to režisér a v čem jeho práce spočívá.
1: Že pracuje v nějakých restauracích.
2: A když někdo chce dát oběd, tak to musí zaplatit, když odejde a už je najedenej.
3: No, to je takovej kuchař.
2: Můžu tam vařit pici a polévky. Je to takový pan, který natáčí filmy.
4: A co tam natáčí?
3: Natáčí tam strašidelné věci Mario, nebo Pokémony i Frankensteina.
2: Popelku a takový princeznovský věc.
3: Harryho Pottera.
4: A jak to natáčí?
2: On to natáčí, nevím jak. Natáčí to takovou kamerou.
3: Může vyrobit takovej film, který nikdo vůbec nezná a je nový.
4: A kde režisér pracuje?
2: Kde se natáčí třeba takový ty filmy.
4: A proč je režisér důležitý?
3: Protože se dozvíš, co se stalo.
2: Protože rozhoduje o tom, co se má natáčet. A taky jsem se koukala na Skoč do divočiny.
4: A kdo musí režiséra poslouchat?
2: Jeho pomocníci.
3: Co tam pracují?
4: A kdo tam pracuje?
3: Lidi různí.
4: A jaký lidi?
3: Herci.
2: Herci, který se oblečou a to a hrajou tam nějaký divadlo a to chytil nějakou myš, aby ta myš byla jako převlečená.
5: A takhle to vidíme my.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V nemocnici Vrchlabí začala stavba pavilonu za 500 000 000 korun. Klesl zájem Evropanů o cestování na Blízký východ. Tenista Jakub Menšík si zahraje osmifinále Roland Garros. Je před námi oblačný den s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Ve Vrchlabské nemocnici začala stavba nového pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Jeho součástí budou i 4 moderní operační sály. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku roku příštího. Celkové náklady dosáhnou 500 000 000 korun.
3: Akce Worldwide Sokol Walk odkazuje na události z května roku 1918, kdy ulicemi amerického Pittsburghu prošly tisíce Čechů a Slováků na podporu společného státu. Do letošního prvního ročníku společné procházky se zapojí sokolské jednoty z různých koutů světa a organizátoři chtějí z akce vytvořit novou tradici. Letos ji pořádá slovenská tělocvičná jednota Sokol v USA. V dalších letech se mají jednotlivé země v organizaci střídat. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Zájem Evropanů o cesty na Blízký východ výrazně oslabil. Důvodem je krize v regionu. Prodeje zájezdů jsou nižší až o 95%, vyplývá z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. V Česku ale podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur propad není tak výrazný. Hlavně proto, že tuzemské cestovky během zimy prodaly větší množství takzvaných first minute zájezdů.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
4: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
2: Menšík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje single. Ve třetím kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková.
1: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo. Ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. K večeru má od severu srážek i mraku ubývat. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 19. Slabý proměnlivý nebo západní vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku je kvůli sportovní akci uzavřená silnice z Radimi do Dřevěnic. Uzavírka skončí zítra v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Seriál Hradeckých minut nás už za chvíli zavede do 18. století. V roce 1762 postihl Hradec Králové ničivý požár, který způsobil škody za 500 000 zlatých. Kdo ho měl na svědomí, tak to nám řekne a upřesní historička Jana Vojtíšková. A protože chceme, aby vám bylo příjemně, těšit se můžete i na víkendovou zábavu, ve které s námi i dnes bude Milan Pitkin, který bude... nevím, chcete originál od Rembrandta za 5 000 korun? Máme. A že se právě jedná o vtip, tak to před 6:30 uslyšíte, stejně jako 3 další v podání Milana Pitkina. Je sobota 30. května, od mikrofonu vás zdraví a dobré ráno přeje Pavla Kindernajová.

0: Dalším dílem pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi, připomínám, najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové a ta dnes bude mluvit o jednom ničivém momentu ze druhé poloviny 18. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, některá témata, jimž se věnujeme, byla bohužel pro město tragická. Dnes vzpomeneme na požár z roku 1762, který spadá do doby takzvané sedmileté války, v níž se rakouská armáda střetává s Prusy a pokoušela se o navrácení Slezska. Náš příběh začíná na podzim 1761, kdy Prusové začali podnikat do oblasti severovýchodních Čech ničivé nájezdy, při nichž se v některých případech oblékali do krojů ruských kozáků, proslulých plněním pruských držav. Tyto útoky přešly i do roku 1762. Napětí se vystupňovalo v červenci. Po zprávě o jednom takovém řádění vypukla panika, v jejímž důsledku řada obyvatel město opustila. Obavy zvýšil také náhlý odjezd krajského hejtmana, který ještě několik hodin předtím všechny ujišťoval, že není třeba se čehokoliv obávat. Uprchla i vojenská posádka čítající na 500 mužů. Nezastavili ani příslib hradeckých, že zapojí měšťanský ozbrojený sbor. Hradec tak zůstal v podstatě otevřený pro příjezd asi 36 jezdců, kteří měli podle svědectví Františka Švendy nalepené falešné vousy a zcela záměrně budili dojem opilosti. Okrádali všechny, kteří se objevili na ulici, a byli je karabáči. Skryti před nimi nezůstali ani ti, kteří se opevnili ve svých domech. Násilníci do nich vnikali a požadovali kořest. Jejich útoky byly cílené, protože si vybírali zejména domy bohatých měšťanů. Z obavy z tělesných trestů totiž z města dokonce utekli i představitelé městské správy. Ačkoliv násilníci ještě téhož dne odjeli, největší zhouba město teprve čekala. Zřejmě totiž ještě stihli založit na několika místech pod jižní stranou hradeb ohně, které se vlivem nepříznivého větru záhy rozšířily do vnitřního města. Následky byly katastrofální. Oheň poškodil domy od mýtské brány až po jezuitský kostel a kolej a na protější straně 160 domů takzvané třetí čtvrti. Na mýtském předměstí došlo k destrukci několika domků stojících ve směru k Orlici a též zástavby u svatého Antonína, kde bylo vedle kostela poškozeno 30 domů. Celková škoda byla odhadnuta na 500 000 zlatých. V této době už i císařovna tušila, že se bude muset se ztrátou Slezska smířit. V únoru 1763 byl podepsán mír. I když byl v Hradci oslavován, řada hradeckých rodin prožívala nejtěžší období, kdy byli někteří nuceni přežívat ve sklepeních svých domů.
1: Hradecké minuty.

0: 17 minut po 6. hodině. Imrich Drapák, meteorolog, před malou chvílí předpověď počasí mírně upravil. 1 stupeň Celsia přidal nahoru a ubral té oblačnosti.
1: Počasí.
0: I když stále platí, že oblačnost se bude na obloze Královéhradeckého kraje objevovat, místy zaprší a může i zabouřit. Ráno dopoledne oblačno je zataženo postupně oblačno až polojasno s lokálními přehánkami, bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Maxima tedy teplotní 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách platí, že teploty se budou točit kolem 17-18 stupňů. Vítr ráno večer slabý, během nemírný severozápadní, v bouřkách a intenzivnějších přehánkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dnes máme dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie dospívala před námi slíbená zábava. 4 vtipy za sebou a úplně bez koktání. Z archivu našich zábavných pořadů se právě teď hlásí Milan Pitkin a prvním tématem jsou ženy.
1: No ženy, samozřejmě, mládí jsme za nima běhali jako šílenci, že jo. Já jsem nedávno potkal kamaráda, taky už Geron, že jo. A říkám, Láďo, vzpomínáš si, jak jsme mladí běhali za těma mladýma holkama? A říkám, jo, to si vzpomínám, češče, akorát já se nějak nemůžu vzpomenout, proč. Jako, to jak přijde manželka, za manžel říká, hele, Jirko, já když jsem si tě brala, víš, já jsem byla přece tak hloupá, slepá, hluchá, no úplně pitomá. A on kouří, říká, víš, a já tenkrát tak miloval, že jsem si to ale vůbec nevšiml. Jako. O těch dětech, že jsme se bavili, že to, tak je přijde kluk domů a říká, tati, já furt ve škole nerozumím té matematice, to je něco tak těžký. A on říká, čemu ty debile nerozumíš? No on nám říká, že prý 5 - 7 plus 2 = 0. On říká, ty hovado, je to tak jednoduchý, hele, já tě mám jednoduchý příklad, hele, jde 5 lidí v autobuse, jo? 7 jich vystoupí. No kolik jich musí nastoupit, aby tam nebyl nikdo, že? Jak se potkali dva policajti, říká, hele Karle, já jsem dítě štěstěný, hele, představ si, včera jsem koupil v hospodě od nějakého překupníka originál v obraz Rembrandta, jo, hele, olejomalba, stará vlámská práce, hele, hele, a teď se podrž, za 5 000 i s rámem, víc, Rembrandt, takový gigant, víc. A říká, tyjo, to je dobrý, a co je na něm namalovaný, jo, no metro Kačerov, ale krásně barvá.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jičín začal dražit městské pozemky pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Zájemci si dnes můžou prohlédnout kostel svatého Prokopa v obci Přepichy na Rychnovsku. Komentované prohlídky budou mezi 9. a 11. hodinou. Návštěvníci si budou moct prohlédnout interiér kostela, vyjít na věž ke zvonům nebo projít historickou podzemní chodbou mezi kostelem a středem obce. Hradecké koupaliště Flošna zahajuje letní sezónu. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Flošna díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v Královéhradeckém kraji a v září jí končí jako poslední. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Farmáři tak reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovinsku zvítězil Ital Ferraci, druhý skončil Polák Pašut. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je uzavřena Kukulova ulice u nemocnice. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: právě Deník tisk.
1: Ano, opět otevíráme dnešní noviny a jak už jsme říkali i ve zprávách, v Jičíně odstartovaly dražby lukrativních pozemků, ceny sahají až k 5 milionům. Město Jičín v pátek zahájilo sérii dražeb stavebních parcel v bývalém kasárenském areálu a zájemci si mohou během následujících dnů získat jeden ze 34 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v nové rezidenční čtvrti nedaleko Valdštejnské Lipové aleje. Bývalý armádní areál o rozloze zhruba 10 hektarů patří k největším rozvojovým lokalitám v Jičíně. V budoucnu by tam mělo vzniknout přibližně 200 bytů a taky rodinných domů. Další téma už vybírám zpráva, které se věnuje tomu, že archeologové vyrobili pravěkou studnu. Je to už 8 let, co archeologové u ostrova na Chrudimsku narazili na unikátní artefakt. 3 metry pod zemí ležely pozůstatky konstrukce neolitické studny už 7000 let. Návštěvníci archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku si teď mohou studnu, respektive její repliku, prohlédnout opravdu na vlastní oči. Vyrobena byla za pomoci replik původních nástrojů a použití tehdejších technologií. Na našich rozhlasových sociálních sítích máme i video studny, pokud byste se chtěli podívat. Ale teď ještě do třetice vybírám z Mladé fronty dnes, která si také všímá, že víkend tento patří letadlům. Stíhačky, legendární letouny, výsadkáři i akrobacie, začíná aviatická pouť. Nad Hradcem Králové budou o tomto víkendu po letech opět hřmět letecké motory. Na zdejším letišti se poprvé koná největší civilní letecká přehlídka v Česku, aviatická pouť. Pozemní program začne v 9 hodin, letový program je naplánován po oba dny mezi 12. a 17. hodinou. Zahájí ho průlet dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Následovat budou seskoky chrudimských výsadkářů z transportního letounu Kasa a ukázka ikonického Blériotu Jana Kašpara. Nejrychlejším a nejmodernějším vojenským letounem letošního ročníku pak bude dvojice proudových stíhaček Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu. Český rozhlas Hradec Králové u toho nebude chybět, takže nabídneme přímý přenos mezi 14. a 15. hodinou. On a downtown street, motorbike ride

0: počasí.
1: Ano, jdeme se podívat opět na ten dnešní výhled. Ráno dopoledne bude oblačno až zataženo, to zůstává neměnné, postupně oblačno až polojasno, sluneční paprsky by se měly na povrch prodrat a budou hřát poměrně poctivě, i když musíme počítat s nějakými lokálními přeháňkami a bouřkami. S Imrichem Drapákem po 8 hodině určitě upřesníme. K večeru by srážek i oblačnosti mělo ubývat. Teplotní maxima budou stoupat ke 24 až 27 stupňům Celsia. Na horách se budou držet kolem 18. Biozátěž dnes na jedničce.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar.

0: sport.
1: Na svět tenisu teď zaostříme. Dva nejvýše nasazení tenisté si to na turnaji ITF do 18 let v Hradci Králové rozdají o titul. Domácí 17-letý Josef Svoboda zvládl téměř tříhodinový semifinálový souboj s Davidem Brucknerem a o dva roky mladší Tommy Luxa bojoval více než tři hodiny s Tomášem Fenslem. Syn bývalého profesionálního hráče Petra Luxy přitom musel zvládnout i velmi náročné psychické momenty.
2: Bylo to velmi náročný, soupeř hrál velmi dobře.
3: Tommy, jaká byla pro vás ta situace, když jste měl set boli 5-2 a najednou jste ztratil 5 gamů v řadě?
2: Tak já jsem byl velmi jako rozčílený, protože 5-2 a měl jsem nahraný balony. Stres mě skol, takže bylo těžký zkusnout.
3: Tomáš Fencl, právě když byl pod tlakem, tak zahrál perfektní výměny.
2: Ano, bylo to tak, že on v důležitých situacích si hodně pomohl servisem a já jsem zkazil první servisy a vůbec jsem si s tím nepomohl.
3: No ale vrátil jste se do zápasu, druhý set. Velká tahanice, tam to asi bylo hodně o tom udržet si ten servis.
2: Ano, bylo to tak, hráli jsme taky spray tenis 4-4 po 30 game, tam jsem dobře zapodával.
3: Překvapil vás celkově Tomáš Fencl svým výkonem?
2: Tak čekal jsem, že to bude těžký, protože já nemám rád hrát proti levákům a Tomáš hraje výborný tenis, takže jsem čekal, že to bude bitva.
3: Ale udržet tak vysokou laťku bylo pro něj těžké, v tom závěru jste potom už si to dohrál sám.
2: Tak já jsem si říkal celou dobu, že takovýhle tenis nemůže hrát furt, že když mi to zabíjí a hraje skutečně, že jednou prostě dostanu šanci a budu toho moc využít.
3: Máte výborné trenéry, Jirka Vaněk, Tomáš Zíp, to jsou persony tenisové. Jaké to pro vás je?
2: Je to velmi dobrý, oba trenéři jsou skvělí, dávají mi rady, co můžu použít.
3: Na druhou stranu, jak je to náročné, když máte za zády tatínka, bývalého výborného profesionála, který má ty emoce také?
2: Tak táta ten na kurtu je občas taky rozčílený, to chápu, že má prostě nervy.
3: Ale není jednoduché v té hře tohle eliminovat a nepřipustit si to k tělu.
2: Je to tak. Tak ano.
3: Že lepší, když se drží trošku v ústraní.
2: Záleží jako má náladu, když mě podporuje a fandí mi, tak mi to nevadí, ale když mi říká nějaké věci, které mě rozčilují, tak mi tam občas vadí.
3: To by asi vadilo každému. Máte výbornou sezonu, myslím si, jediná porážka, jak jste zatím spokojen?
2: Tak jsem velmi spokojený, teď se budu snažit jezdit těžší turnaje ITF a doufám, že mi to co nejvíc vyjde.
3: Je vám teprve 15, máte proti sobě většinou starší soupeře, tak berete to jako výhodu třeba, že se měříte s těmi staršími?
2: Považuji to jako výhodu, protože vlastně s těma staršíma nemám co ztratit, takže do toho jdu od začátku, že oni jsou favoriti, že já nemám co ztratit, takže se mi hraje dobře.
3: Na druhou stranu tady v Hradci jste favoritem, sice vám je 15, ale jste nasazenou jedničkou. Bude v Hradci o to těžší, že musíte potvrzovat tu roli jedničky?
2: To je hodně těžší, protože vlastně všichni říkají, že jsem favorit a je to těžký si to vzít na srdce, že bych měl vyhrát každý zápas.
3: Teď už vás čeká jenom jeden poslední, tak s čím do toho půjdete?
2: Půjdu s tím, že do toho dám všechno, ať mi to půjde nebo ne, a dám do toho všechno, ať vyhraju.
3: Říká 15-letý tenista Tommy Luxa po postupu do finále turnaje ITF Hradci Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na hradecké aviatické pouti se představí desítky letadel, od historických až po ty nejmodernější. V Horním Maršově pokřtí první poeziomat ve východních Krkonoších. V Česku přibylo smrtelných nehod motorkářů a dnešek přinese mraky, přeháňky a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Na hradeckém letišti se o tomto víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Zájemci je můžou vidět na 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí Hradec Králové. Letový program pořadatelé připravili oba dva dny mezi 12. a 17. hodinou. Nejzajímavější stroje popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
4: Pro, řekněme, větší fandy to bude určitě Eurofighter Typhoon z německé Luftwaffe. Pro rodiny s dětmi určitě to budou Scandinavian Catwalk, protože jejich vystoupení opravdu jako dechberoucí. Samozřejmě letecká akrobacie, budeme tady mít stíhačky i Blériot, takže opravdu průřez celou historii letectví.
2: Na zahradě ekologického střediska Sever v Horním Maršově dnes odpoledne v 15 hodin poprvé zazní poeziomat. Bude tak prvním zvukovým zařízením tohoto typu ve východních Krkonoších. Zájemci budou mít možnost zatočit si klikou a vybrat si k poslechu úryvky z kronik a cestopisů. V nabídce je taky hudba, beletrie nebo vyprávění hornomaršovských pamětníků, jako jsou třeba zoolog Pavel Pecina nebo jeden ze zakladatelů Krkonošského národního parku Josef Fanta. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
5: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě. Sport.
2: Fotbalisti Baníku Ostrava dnes budou hrát o setrvání v první lize. V odvetě baráže budou na hřišti Táborská hájit náskok 3-0 z prvního utkání. Výkop je ve 13 hodin.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Ráno a večer zafouká slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je sobota 30. května, zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové i vás, kteří jste teď vstali a přidali se k nám. Před 20 lety se u nás začal slavit Evropský svátek sousedů. Letošní kulaté výročí si připomeneme návštěvou Harteckého parku ve Vrchlabí v našem vysílání už za malou chvíli. A samozřejmě si i zasoutěžíme, nebude chybět ranní bleskovka. Ve hře tentokrát bude kniha a taky vstupenky. Kniha z nakladatelství Kazda, Muž, který našel klid, magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí. A vstupenky, ty budou na koncert Štěpána Švestky a Collegium Virtuosi. Koncert bude 10. června od 19 hodin ve Filharmonii Hradecké. Tak můžete vyzkoušet. Hodně štěstí a ať se vám všem hezky vstává.

0: Míříme do Vrchlabí. Hartecký park ve Vrchlabí se v posledních slunečních dnech proměnil v jednu velkou rozkvetlou zahradu. Nová výsadba je dílem zdejší sousedské komunity, která o park v místní části Vrchlabí v Podhůří pečuje. A tak si díky práci, kterou společně odvedli na jaře, mohou květnový Evropský den sousedů společně oslavit mezi pestrobarevnými květinami.
1: Tak, kam přijdou kerykypty? Máme tady úplně celý zahradnictví. Bednu, která je narvaná bledulkovejma cibulema. A bledule, tamhle teče Vápenický potok a půjdou na břeh toho potoka pod stromy. Tady ten kyblík, ty tulipány a ty narcisy, ty zůstanou kolem tohohle centrálního růžového kaštanu. Pivoňku můžeme dát kamkoliv, kde je světlo. A pak jsou tady jahody a ty by byly tamhle před tou zítkou. Tak moc děkujeme okrašlovacímu spolku, že na nás myslel a vyrejpal nám u bývalý Valtrovky takový kvanta kytek pro Hartecký park. A moc děkuju všem, kdo jste dorazili a budete tady sázet. Tak jdem na to.
2: Koordinátoři nedělního dopoledne Jakub Kašpar a Zdena Flousková.
3: Víš, jak tam je kámen pod tím dál.
4: Jak byli venku.
2: Zdeno, kam přijdou poměnky.
5: Ano. Někam, kde je vlhčeji a slunečno.
2: A konvalinky, no to bude vůně.
5: Konvalinky se rozrostou, dáme to sem a budeme se těšit. Prostě park se proměňuje takovou krásnou zahradu, otevřenou pro všechny.
6: Já jsem Petra Hartmanová ze spolku Pro Hartu. My jsme takový spolek sousedů v městské části Vrchlabí z Podhůří Harta a snažíme se poznávat třeba i historii Harty. Máme i hartecké putování známé. A právě tady máme Lukáše Neklana, našeho arboristu, našeho souseda místního, který nám pomáhá i s údržbou stromů.
2: A jdeme se zhoupnout?
6: Určitě budeme instalovat i dvě houpačky na mohutný strom.
7: Je to javor, klen, až tady hor. No a dokonce má tak větve vyrostlý, že na to jdou ty houpačky úplně sami, takže budeme mít houpačkovník. Park se neustále vylepšuje, je hezčí, hezčí a prostě je to radost.
2: Houpačky z hor jsou váš projekt.
7: Ano.
2: Unesli by mě.
7: My na to věšíme většinou 3 až 4 lidi. Máme takzvanou zátěžovou zkoušku, takže to vždycky otestujeme. Jsou jak u chalup, tak pro ty lidi, co jdou kolem a prostě na ně narazej třeba, mají z ní radost.
2: Je to takový dobrý milník toho horského výletu a nejenom pro ty nejmenší a pro jejich den dětí, který je za dveřmi, ale pro celé prázdniny. A některé houpačky už jsou i na mapách. Z Vrchlabí Podhůří zvaného Harta, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Poslední květnový víkend roku 2026 nám začíná. Pokud se chystáte do hor a nezvládáte vyšlapat nahoru i dolů pěšky, tak vás možná potěší, že se nám rozjíždí i lanovka. Letní sezónu právě dnes zahajuje Špindlerovský areál svatého Petra. Rozjede se šestimístná lanová dráha, která turisty vyveze na pláň ve výšce téměř 1200 metrů nad mořem. Do konce června bude v provozu od pátku do neděle, přidá se k lanovce Medvědín, která už od pátku přechází na každodenní provoz.
1: Počasí.
0: Teď ještě to počasí, aby přálo všem našim výletům. No, počítejme s tím, že ráno dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno. Přeháňky by měly být pouze lokální. Někde se můžou vyskytnout i bouřky. Určitě budeme detaily s meteorologem Imrichem Drapákem upřesňovat v následující hodině. Teplotní maxima příjemná velmi mezi 24 až 27 stupni. Na horách se teploty budou držet od 16 do 19. Vítr ráno a večer slabý, během dne už by měl mít mírný severozápadní, v bouřkách a intenzivnějších přeháňkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ty máme dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek na jedničce.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Doruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vaše

0: A je to tady, jdeme si zahrát o knihu z nakladatelství Kazda, muž, který našel klid, magická cesta k všímavosti, sebelásce a taky štěstí. A k tomu přidáme dvě vstupenky na koncert Štěpána Švestky a kolegia Virtuózy. Koncert bude 10. června od 19 hodin v Hradecké filharmonii a jedná se o zážitkový audiovizuální koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce, takže určitě velkolepá podívaná. Někdo z vás díky výhře u toho bude také. Otázka se bude týkat jedné svaté. Svátek dnes, jak možná víte, slaví Fernidant, ale taky jedna svatá, česká svatá, patronka rodiny. Jejíž svátek si právě dnes tedy připomínáme. Nápovědou vám může být, že se jedná o historickou osobnost, jejíž relikviář s lebkou byl v tomto roce ukraden před pár dny, což s napětím sledovala, myslím, řada z nás.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Takže patronka rodiny, znáte její jméno? To už je otázka na vás. Kdo se dovolal? Krásné ráno.
2: Hradecký Dvůr Králové.
0: Křestní jméno jsem přeslechla teďka, Dvůr Králové jenom.
2: No, Vlastík.
0: Vlastík, tak pane Vlastíku, tak znáte jméno patronky rodiny?
2: No, svatá Zdislava.
0: To je otázka? To je odpověď, víte? Zdislava, je to Zdislava. Nápověda byla asi zásadní, víte, patronka rodiny, protože ten případ, ano, kdy v úterý 12. května vtrhl zloděj do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jabluném v Podještědí, to jsme sledovali mnozí. Rozbité sklo bočního oltáře, bylo to až děsivé, že se ztratila lebka světice. Sledoval jste to, víte?
2: Ano, všechno jste sledovali.
0: Sledovali. No, policie naštěstí pachatele, jak už víme, vypátrala, zadržela za 2 dny v Mladé Boleslavi a ukázalo se, že motivem 35-letého muže nebyly peníze, ale nesouhlas s vystavováním ostatků. Zajímavostí je, že ta zachráněná lebka svaté Zdislavy se do relikviáře v kostele už natrvalo nevrátí, ale vystavena bude symbolicky, víte kdy?
2: Nevím, kdy to bude. V tom kostele, mám to zítra, jestli to nebude.
0: Dneska. Ne, dneska je sobota, ale je to v den jejího svátku, psal je tedy, že to bude v sobotu, kdy tam bude diecézní pouť v Jablonem v Podještědí, tak teď doufám, že to říkám správně, a jestli to nebude ta vaše neděle, tak to se ještě podívám, ale zjišťovala jsem, že by to snad mělo být v den toho jejího svátku, což připadá na ten dnešní den. Ale každopádně vaše odpověď, jméno zaznělo správně, tak pouť asi neplánujete, co je před vámi, Vlastíku, na ten dnešní den, na sobotu, co jste vymyslel?
2: Přede mnou, no tak měl jsem velký plány, a když by to zkazil, no.
0: No, doufám, že přestane. Kolem včel, aha, no. Včelky nelétají v dešti, víte, zítra už nebude pršet. No, ať plány vychází, já si myslím, že odpoledne se nám snad ta obloha také vyjasní. Ať se vám daří ve všem, na co sáhnete, jako v naší soutěži. Naschledanou.
2: Naschledanou, krásný den. Medicine man.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Královéhradeckém letišti dnes začíná dvoudenní letecká show Aviatická pouť. Pořadatelé očekávají tisíce účastníků. Areál se divákům otevře v 9 hodin. Parkování bude připravené od 8:30. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. Ostatní lanovky už v letním režimu jezdily. Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený kvůli protestům. Obyvatelé rakouské strany hranice budou demonstrovat proti hluku a znečištění ovzduší v okolí průsmyku. Situace je podle nich dál neúnosná. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude hrát domácí Švýcarsko s Norskem a večer se Kanada utká s Finskem. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 14 u Solnice. Ve směru na Bílý Újezd se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu města, které potrvají do půlky června.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíže? Odpověď najdeme před 8 hodinou v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Předtím ale dnes ještě naposledy určitě prolistujeme i dnešní noviny s 30. květnovým datem a s přáním hezkého dne nám teď zaspívá kapela Holky a následně taky Vaby Daněk. Příjemné provouzení do víkendového času.

Ano, otevíráme sobotní noviny. Opět Hradecký deník zmiňuje, že ve Vrchlabí vzniká nový nemocniční pavilon. Významný milník pro nemocnici Vrchlabí. V pátek začala v areálu nemocnice stavba nového pavilonu, jednodenní péče a ortopedického oddělení, včetně 4 nových operačních sálů. Modulární stavba by měla být dokončena na konci roku 2026, tedy na konci tohoto roku, a pro první pacienty otevřena na začátku roku 2027. Celková investice, jak i od nás víte, činí přibližně 522 milionů korun. Další téma už z Mladé fronty dnes, která se věnuje i Miletě. Křižovatka Mileta v pondělí otevře další podchod. V pondělí 1. června se na křižovatce Mileta otevře podchod pod Sokolskou ulicí. Vyřeší se tím rizikové přebíhání 4proudového okruhu mezi fakultní nemocnicí a kampusem univerzity. Od začátku jsme věděli, že pěší vazby kolem nemocnice budou pro lidi jedními z nejdůležitějších. Otevření tohoto podchodu proto vnímám jako velmi důležitý moment celé stavby. Tisícům lidí denně výrazně zjednoduší a hlavně zvýší bezpečnost pohybu v okolí Milety, řekla primátorka Pavlína Špringrová, podle které bude podchod plně průchozí, ačkoliv kolaudační řízení bude dokončeno v červnu. No a do třetice Mladá fronta dnes si všímá i jahod dozrávání. Jahody na plantážích už dozrávají. Je tady na titulní straně regionálních informací krásný snímek, kde jsou stovky jahod. No, ty jahody dozrávají, ale zatím se prodávají pouze trhané. Na plantážích v Královéhradeckém kraji dozrávají jahody pěstitelé, ale zatím samozběry jako takové neotevřely. Ve Lhotě pod Lipčany oznámí první termín v nejbližších dnech. Zatím mají tedy jahody trhané, jak jsme zmiňovali. Podobně prodávají už natrhané plody taky v Pileticích u Hradce Králové. Jahodárny v Černožicích nebo do Mašíně u Rychnova nad Kněžnou avizují, že termín prvního samozběru oznámí také velmi brzy, takže už se můžeme těšit i na ty jahodové žně. Z dnešních novin je to vše. Krásné sobotní ráno.

0: Pokud jste s námi včera ladili Český rozhlas Hradec Králové, určitě vám neunikl náš velký přímý přenos ze Sovětic. Tam byl tradiční zemědělský den mžany. Lada Klokočníková, Zdeněk Novák vám přímo z místa představili to nejlepší z východu českého zemědělství, moderní techniku i debaty o hospodaření. A abychom nezapomněli na to nejkrásnější, k vidění tam byla i parádní přehlídka chovných krav, které doslova zářily, i když některé vypadaly splašeně, jak jsme mohli vidět, pokud jste byli také na těch našich sociálních sítích, kde jsme vám tu přehlídku nabídli. Kompletní fotografie z výstavy už teď najdete i na našich webových stránkách, tak se můžete podívat, jak to mžanům slušelo.
1: Počasí.
0: Dívám se na minimální a maximální hodnoty pro tento den, které byly naměřeny v Klementinu, a ta nejvyšší byla roku 2005, kdy teploměry ukazovaly téměř 32 stupňů Celsia, opravdu tropické hodnoty, nejnižší v roce 1884, kdy byly necelé 4 stupně Celsia. Tak k těmto extrémním hodnotám dnes nezamíříme, bude se nám to točit kolem příjemných letních 25. Ráno dopoledne bude oblačno až zataženo, což všichni z okna vidíme, ale pokud u vás prší nebo jsou nějaké přehánky, mělo by se to trošku vyjasňovat, aspoň na polujasno. Imrich Drapák řekne asi, v kolik hodin se to probere ta obloha, jestli to bude lepší na ty výlety dnes, zítra. To počasí, myslím, příjemné, ty hodnoty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 18 stupňů. Dýchá se krásně a v Hradci Králové byla taková přeprška, řekněme, přehánka ve 3 hodiny ráno a vzduch je teď nádherně čistý. Vítr ráno a večer slabý, během dne by měl být mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích hříší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou, v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se o Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Brambor je přebytek, pěstitele v Česku letos zmenšují svá pole. Mluvit o tom budeme v dalších zprávách, které Alena Brantová nabídne za 5 minut. Hezké sobotní ráno. Jsme rádi, že den začínáte s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
3: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Jaroměři končí oprava mostu přes Labe. Do 40-hodinového štafetového běhu ve Vrchlabí se zapojili už stovky lidí. Pěstitelé brambor v Česku zmenšují svá pole a dnešek přinese mraky, přeháňky a teploty do 27 stupňů. Hezké sobotní ráno vám přeje Alena Brantová. Komplikovaná oprava mostu přes Labe v Jaroměři, která měla původně skončit loni na podzim, je hotová. Most na páteřní silnici přes město se řidičům otevře v pondělí 1. června ráno. Proti předpokladu ve výrazně horším stavu byl a silničáři museli opravu rozšířit a upravit projekt. Až při stavbě se ukázalo závažné poškození betonových částí opěr a také ložisek. Otevřením mostu se završí oprava páteřní silnice přes Jaroměř. Ve Vrchlabí pokračuje druhým dnem nepřetržitý štafetový běh, který pořádá základní škola Školní. Od včerejších 8 hodin večer se už na atletickém oválu vystřídali školáci, učitelé, zaměstnanci úřadu a taky pracovníci různých firem z Vrchlabí a okolí. Společně chtějí běžet nepřetržitě 40 hodin, aby tak oslavili 40 let existence základní školy. V zahradě školy je po celý víkend piknik s živou hudbou, popisuje program ředitel školy Jaroslav Pleva.
4: Tři kapely postupně se vystřídají, máme tady i sportovní program, máme tady švihadlový workshop, vystoupení pana Harveyho, kapela Tonight, v táborách samozřejmě malování na obličej, tvořivé dílničky, fotokoutek. Prostě myslím, že se vybere úplně každý, ať z kulturního nebo sportovního hlediska.
3: Charitativní běh skončí zítra přesně v poledne. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%, uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka pěstitelé reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
5: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
1: Sport.
3: Česká tenistka Ela Mesárošová bude na turnaji ITF do 18 let v Hradci Králové bojovat o titul. 16-letá hráčka bude mít za soupeřku o rok mladší Australanku Suchovskou, se kterou se ještě nikdy neutkala. Pokračuje Mesárošová.
6: Asi budu sledovat nějaký ty její zápasy předešlý, abych se koukala trošku, jak hraje. Spíš se budu soustředit na svoji hru, být agresivní a donutit je hrát tu moji.
1: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Ráno a večer zafouká slabý, během nemírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Jičínsku je kvůli sportovní akci uzavřená silnice z Radimy do Dřevěnic. Uzavírka skončí zítra v 15 hodin.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4 minuty po 8 hodině je sobota 30. května, už máte plány. Stejně jako každou sobotu vám i dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme naše pravidelné víkendové tipy už za malou chvíli. Pak se určitě spojíme i s meteorologem Imrichem Drapákem, který doporučí, co na ty případné výlety na sebe. Pavla Kindernajová s vámi dnes vstává a od mikrofonu samozřejmě přeji pohodové sobotní ráno a ať plány nemusíte měnit a vše se vydaří.

0: největší akcí začínajícího víkendu v našem Královéhradeckém kraji je určitě aviatická pouť na letišti v Hradci Králové. Jak ale zjistila reportérka Jana Házová, i další místa našeho regionu mají pro chvíle volného času co nabídnout. Tak si poslechněte, kde se co koná a kde se můžete zabavit.
1: První pozvánka vás příjemně rozhýbe. Dnes totiž v brzkých ranních hodinách odstartovala legendární Borovská 50. Trasy o různých délkách pro pěší i cyklisty vedou Kladským pomezím a vy se na pomyslný start můžete postavit do 11 hodin. Součástí Borovské 50. je také pohádkový les pro děti. Potvrzuje to jedna z organizátorek Monika Homolková.
2: Do pohádkového lesa mohou děti s rodiči dorazit do 11. hodiny. Na 5-kilometrové trati se děti setkají s pohádkovými bytostmi a budou plnit úkoly na různých stanovištích. Těšíme se na vás.
1: Kdo se raději dívá, než hýbe, toho pozveme do Hradce Králové na 17. ročník Evropského poháru vozítek z pedály. Na trati uvidíte přibližně 15 až 20 originálních vozítek. Každý tým má 4 členy. Podle prezidenta Federace klubu vozítek z pedály Radka Fikra je nápaditost soutěžících, kteří přijeli nejenom z České republiky, ale i Francie, obdivuhodná.
3: Letošní novinkou bude posádka vozítka Sanitka, která k nám přijede od Kladna. Samotný závod v sobotu dorazí startovat vzácný host, který bude překvapením zábavného odpoledne.
1: Další pozvání bude patřit muzeu a galerii Orlických hor, konkrétně Sýpce v Rokytnici v Orlických horách. Tam si pro návštěvníky připravili v rámci muzejní noci netradiční večer plný pravěkých zážitků. K programu, který začne večer v 7 hodin, doplňuje podrobnosti ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: Naším letošním tématem je cesta do pravěku. Tímto obdobím u nás návštěvníky letos provede experimentátor a popularizátor pravěku Jan Tonda Pupán, který je někdy taky přezdíván jako profesionální pračlověk. Ten návštěvníkům ukáže například, jak se rozdělával oheň, do čeho a jak se člověk oblékal, co jedl nebo jak si mohl udělat pohodlí.
1: Poslední dnešní pozvánka nás zavede na nádvoří Novoměstského zámku. Tam dnes od 20 hodin budou znít pohádkové melodie v podání Novoměstské filharmonie. Těšit se můžete například na Pyšnou princeznu, Malou mořskou vílu, večerníčkové písničky a mnoho dalších. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: opomeneme-li skutečnost, že kraj vodu potřebuje, tak pojďme aspoň ty mraky, co z Hradce Králové, odtlačit. Bude
1: jo,
0: to?
1: Jo, určitě odtlačíme.
0: No tak super, tak pojďte na to, na předpověď.
1: Teď jenom dopoledne, tam, kde nás přechází slabá střelná fronta, ta nám přináší více oblačnosti. Vyskytly se tam i nějaké přehánky, ale poměrně rychle přechází, takže už teď potom v těch dopoledních hodinách postupně začne oblačnost od toho severozápadu ubývat. Takže si myslím, že to docela bude příjemný den. Teploty také vysoké, 24 až 27 stupňů. A vítrka slabý a běhne potom, že být mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Rostové proměnky budou dobré a bio stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: No tak to je dobrá zpráva. Před 2 lety kvůli dešti do Pardubic nepřiletěli Messerschmitty. Ono vždycky se tak něco přihodí při těchto velkých přehlídkách, ale letos je to takové hodně nadějné. Poprvé v Hradci Králové, tak určitě velké očekávání. Také máte rád letadla jako vaši kolegové?
1: Určitě, pracoval jsem na letišti, takže určitě.
0: Já jsem právě vzpomínala. Tak budeme i pro vás vysílat samozřejmě odpoledne, pokud byste se chtěl zaposlouchat, protože to máte dnes pracovní. Co zítra, co zítra, pane Drapáko?
1: Zítra taky nás čeká pěkný letní den. I v noci bude polojasno až skoro jasno. Ty nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. A zítra polojasno až jasno. Běhne potom od západu přibývání oblačnosti. S malou pravděpodobností někdy později večer už by se nám mohla vyskytnout nějaká lokální přehánka, ale teploty pořád vysoké, 24 až 27 stupňů. Měl by nás přecházet frontální systém z neděle na pondělí. Ten by nám teda pondělí přinesl více srážek a asi i nejchladnější den toho příštího týdne, tam by teploty byly maximálně 18 až 22 stupňů, ale pak v tom týdnu bychom se mohli pohybovat kolem těch letních 25, ale tento týden by tam, nebo ten týden by tam mohl být více srážek, než to byl ten týden, takže
0: tak se dočká se krajina, i se ochladí ty, co to potřebují, ale víkend tedy z toho vašeho pohledu by měl přinést i to slunce a krásnou podívanou výletům přát. Tak děkujeme, pane Drapáku, a ať se víkend vydaří i vám.
1: Vám taky. Hezký den, naslyšenou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme noky s cuketou a bylinkami. Noky jsme už dělali několikrát, ovšem tentokrát bude hlavní surovinou italský sýr. Jehož jemná vůně a ještě jemnější chuť nejde ničím nahradit. Už tušíte? Určitě ano. Bude to rikota.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
2: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
1: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
3: Teď Schläger?
1: A já přeju hezkou sobotu.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičín začal dražit městské pozemky pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Zájemci si dnes můžou prohlédnout kostel svatého Prokopa v obci Přepichy na Rychnovsku. Komentované prohlídky budou mezi 9. a 11. hodinou. Návštěvníci si budou moct prohlédnout interiér kostela, vyjít na věž ke zvonům nebo projít historickou podzemní chodbou mezi kostelem a středem obce. Hradecké koupaliště Flošná zahajuje letní sezónu. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů. Flošná díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v Královéhradeckém kraji a v září ji končí jako poslední. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Farmáři tak reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovinsku zvítězil Ital Ferraci, druhý skončil Polák Pašut. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i mraků ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je uzavřená Kukulova ulice u nemocnice. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Z Českého rozhlasu Hradec Králové ještě půl hodiny budeme přát dobré ráno a vezmeme vás i za vědecko-technickými novinkami, které sleduje Michal Klokočník. Souhrn nabídne za 6 minut. A mluvit bude třeba i o tom, že umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů. Nenechte si to ujít.

0: Hezký den, právě začíná poslední květnové vydání magazínu Techno, pořadu, který vám týden co týden přináší zajímavosti ze světa vědy a techniky. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Vesmírné projekty, lékařské objevy, ekologie, příroda, technologické novinky, to všechno jsou naše oblíbená témata. A tady je přehled zajímavostí, které jsme pro vás připravili. Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu. Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů. Ve Všestadech na Hradecku postavili repliku nejstarší studny v Evropě. Složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců. V Chorvatsku našli přes 2000 let starou terakotovou hlavu. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu do oranžova. Záchranáři nicméně ujistili, že nehrozí žádné potenciální nebezpečí. Raketa New Glenn, pojmenovaná po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, poprvé odstartovala do vesmíru loni v lednu, a to z mysu Canaveral. Letos v dubnu byla uzemněna poté, co kvůli poruše motoru vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Byl to teprve třetí let rakety, kterou Blue Origin hodlá použít k vypuštění přistávacích modulů na měsíc pro NASA. Test se konal před čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. Exploze nejspíš znamená, že Blue Origin bude muset program rakety New Glenn na delší dobu pozastavit, dokud nenapraví, co se pokazilo. Umělá inteligence pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer ukrytých v archívech a knihovnách po celém světě. Díky moderním algoritmům se daří rozluštit texty, které byly dosud nečitelné, a nahlédnout tak do světa tajných lékařských receptů, milostných dopisů i politických intrik. V archívech Vatikánské knihovny například dlouhé roky ležel rukopis známý jako Borgova šifra, který obsahuje 408 stran záhadných symbolů. Text byl po staletích nečitelný a vznikl kombinací desítek znaků a několika písmen latinky. Některé pasáže byly navíc poškozené stářím. Podle výzkumníků se v rukopisu skrývají mimo jiné popisy léčebných postupů, například různé směsi a doporučení včetně pití vína či jiných tehdejších prostředků proti nemocem. Tyto praktiky byly ve své době často považovány za podezřelé a mohly vzbuzovat i obvinění z čarodějnictví. Pomocí AI se vědcům podařilo část šifry rozluštit. V archeoparku pravěku ve Všestadech na Královéhradecku postavili repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Použili k tomu kopie dobových nástrojů i původní postupy. Pozůstatky studny staré víc než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji. Podle nich jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě. Na projektu spolupracovali i městské lesy Hradec Králové, a to dodáním dřeva na násady seker. Všestarští experimentální archeologové jsou známí především námořními expedicemi Monoxylon, a to v replikách pravěkých dlabaných člunů. Snaží se tím přispět poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Zmapuje složení i rozložení atomů v materiálech ve třech rozměrech. To umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a také vysvětlit, proč fungují. Natáčel kolega Martin Srb.
2: trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
3: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
2: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když se všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
3: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
2: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
3: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
2: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
3: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
2: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
4: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
2: Ano, správně pozorněte na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
3: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
5: Existuje krásná svitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou svitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
3: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů.

0: vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paleontologové dnes přesně vědí, jak vypadaly východní Čechy před desítkami milionů let, kdy se na území dnešního Hradce Králové rozkládalo mělké křídové moře. Nejnovější nálezy z této oblasti totiž odkrývají překvapivě bohatý svět sedimentů, ve kterém vedle obřích dravých plesiosaurů nebo mořských želv zanechala své stopy i pozdější poledová megafauna v čele s mamuty. Pokračuje popularizátor paleontologie Vladimír Socha.
2: Hradec Králové samozřejmě se nachází na té české křídové tabuli, jak tomu říkáme, nebo české křídové pánvy, což jsou vlastně sedimenty, horniny z období pozdní křídy, z doby před nějakými zhruba 100 až 90 miliony lety, kdy právě na území celých východních Čech se nacházelo mělké moře, protože to je i období, ze kterého jednak pocházejí velmi zajímavé fosilní organismy, včetně teda dinosaurů, byť přímo tady v okolí Hradce Králové zatím žádné dinosaury jsme neobjevili. Z těch ostrovů nějakých okolních, samozřejmě nežili v mořích, ale zřejmě nějaké souše tady byly a na nich dinosauři téměř jistotou v té době existovali, ale budeme se bavit třeba o obřích žralocích, o obřích dravých plesiosaurech, takových mořských plazech, kteří pojídali všechno, co jim přišlo do cesty. Obří želvy tady například žili takové ty podobné těm karetám a kožnatkám, těm mořským druhům. V jiných obdobích tady zase byly například organismy, které můžeme třeba v Podkrkonoší už blízko můžeme zařadit mezi jedny z nejstarších obojživelníků z takových těch období, kdy vznikaly kamenouhelné močály, kdy tady žil třeba obří hmyz, obří členovci, takže nic pro lidi trpící arachnofobií a podobnými věcmi, ale velmi zajímavé. No a v neposlední řadě, když hodně přeskočíme, tak máme tady na Hradecku samozřejmě i nálezy zvířat z těch posledních dob ledových, nebo z té poslední doby ledové přímo, tady té megafauny pleistocéní, včetně mamuta srstnatého, včetně nosorožce srstnatého, jeskyních medvědů třeba podobně.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Chorvačtí archeologové a speleologové našli při průzkumu jeskyně Crnojezero na dalmatském poloostrově Pelješac terakotovou hlavu zobrazující starořeckou divadelní masku. Předmět, který lze datovat do 4. až 3. století před naším letopočtem, je uvnitř dutý a v horní části má otvor sloužící k zavěšení, pravděpodobně na zeď. Takové masky jsou často spojovány s divadelními představeními a kultem boha vína Dionýza, který je považován za patrona divadla. Archeologové se domnívají, že v době bronzové jeskyně sloužila jako útočiště před nepřízní počasí nebo konflikty. Ve starší době bronzové a mladší době železné se v ní pohřbívalo. Analýza nalezených kostí ukázala, že jeskyně byla pohřebištěm víc než 500 let. Nejmladší ostatky pocházejí z roku 481 před naším letopočtem. Ze scénáře Techna je to všechno. S dalšími vědecko-technickými zajímavostmi se vám přihlásíme opět za týden. Náš pořad si můžete poslechnout i zpětně, a to na webových stránkách můjrozhlas.cz nebo v aplikaci. Od mikrofonu vám hezké nadcházející dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

5 minut bude 9 hodin. Nespočet akcí dnes vypukne v našem Královéhradeckém kraji. V Mištěvsi je traktor paráda, v Hradci evropský šampionát vozítek, na Stříbrňáku sraz škodovek. Na našich stránkách určitě najdete i další tipy, ale ve vysílání odpoledním připomínám, že budeme vysílat živě z aviatické pouti. Věříme, že vás přenos potěší, i když třeba nejste z letecké rodiny. Můj děda patřil s panem Jandou a Hadincem k zakladatelům aviatické pouti. Takže možná chápete, v jakém prostředí jsem vyrostla. Netopíří letka, ta už sice dolétala, svůj příběh dopsala, ale jsou tady mladší piloti a nadšenci a show pokračuje letos tedy nově v Hradci Králové. Těšte se na rozhovory s leteckou elitou a slibuji, že se podíváme i na řídící věž. Pavla Kindernajová se tedy pro dnešek ještě neloučí, protože se budu těšit na slyšenou mezi 14. a 15. hodinou, kdy se vám živě přihlásíme. Hlásíme z letiště. No a do té doby určitě spousta dalších zajímavostí. Po zprávách třeba uslyšíte to, jak souvisí včelaření s duchovním životem. A v Hobby magazínu po 10. přijde řeč i na rakytník. Ať vám vysílání chutná a hlavně se dobře poslouchá.

rysować.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V pondělí se otevře klíčový podchod pod opravenou hradeckou křižovatkou Mileta. V Hradci Králové budou dnes závodit jezdci ve šlapacích autech. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená pro veřejnost a dnešek bude oblačný s občasnými přeháňkami a teplotami 24 až 27 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Pod přebudovanou křižovatkou Mileta v Hradci Králové se v pondělí otevře klíčový podchod, který spojuje centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a sídlištěm Moravské předměstí. Denně po trase chodí tisíce lidí. Doteď museli čtyřproudou silnici překonat po 800 metrů vzdáleném přechodu u hlavního vchodu do fakultní nemocnice. Mnoho z nich si cestu zkracuje riskantním přebíháním silnice. V Hradci Králové se dnes koná 17. ročník evropského poháru vozítek s pedály. Skládá se nejen z vlastního rychlostního závodu na okruhu, ale kritériem hodnocení je i vtipná prezentace vozítek, kostýmy a vybavení depa. Podrobnosti doplňuje organizátor Radek Fikr.
2: Samotný program odstartujeme ve 13.30 před tančením skupiny T-Base, po kterém budou následovat divácky oblíbené zábavné scénky. Následně se startu ujme utajovaný vzácný host a české a francouzské týmy vyrazí na závodní trať.
0: Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonem v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu.
3: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne. Tak až nám restaurátoři řeknou, že to je bezpečné, tak tehdy tam bude uložena. Sport.
0: Hokejové mistrovství světa nabídne dnes semifinálové souboje. V 15.20 bude Švýcarsko hrát s Norskem a ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Počasí. Dopoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami i bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách naměří 16 až 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Jak souvisí včelaření a duchovní život a co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne. Dne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně ví, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví.

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval kedlská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož si jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, k tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Králové dvorsku je vyhledáván i Braunův betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Králové dvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královedvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce Hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničili ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovice a právě tím Braunovým betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buďto se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky, a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Králové dvorsku?
2: Ten Braunův betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohledneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě letnic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, uštěpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradecké letiště hostí poprvé v historii aviatickou pouť. V Dobrušce pořádají charitativní běh pro Jakuba. Dnes je světový den roztroušené sklerózy a dnešek přinese mraky, občasné přehánky a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Dopravní podnik v Hradci Králové zajišťuje kvůli aviatické pouti dnes i zítra mimořádnou dopravu. Do areálu letiště a následně i z něj se návštěvníci dostanou zdarma. Autobusy jezdí na trase Královéhradecké hlavní nádraží, muzeum, Aldis a pak na konečnou na letišti. Jízdní řád najdete na stránkách dopravního podniku. Cestu městskou hromadnou dopravou doporučují organizátoři akce. Během víkendu očekávají desítky tisíc návštěvníků. Zájemci se dnes můžou zapojit do charitativního běhu v Dobrušce na Rychnovsku. Spolek Rozběháme Dobrušku chce uběhnout maraton kolem Mariánského sloupu na náměstí FL Věka. Výtěžek půjde na léčbu pětiletého Jakuba, který trpí tuberózní sklerózou a současně i farmorezistentní epilepsií. Akce odstartovala před hodinou a v průběhu se může přidat kdokoliv zaběhnutím libovolného počtu koleček, říká za organizátory Lenka Petrová.
2: Dospělí, seniori, vlastně tam je úkol nebo účel, že každý krok se počítá a je jedno, kolik uběhne, ale hlavně, že se tam zúčastníme, že podpoříme tuto akci a užijeme si hezký den.
1: Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
4: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
5: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
4: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisti Baníku Ostrava dnes budou hrát o setrvání v první lize. V odvetě baráže budou na hřišti Táborska hájit náskok 3-0 z prvního utkání. Výkop je ve 13 hodin.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Zafouká slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky potrvají do konce roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuji, jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No, máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámen na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a pne se mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit,

0: tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byli schopní to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení, pevničku mezi sklem a rámem si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je to, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: pohádkářský kalendář.
1: Podle pranostik A ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na příjezdu k hradeckému letišti na aviatickou pouť se tvoří kolony. Hradec Králové chystá rekonstrukci části pražské třídy za 250 000 korun. Na českých silnicích zatím letos zemřelo dvakrát víc motorkářů než loni. A dnešek bude oblačný s občasnými přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Letiště v Hradci Králové hostí tento víkend aviatickou pouť, která se sem přesunula z Pardubic. Pořadatelé očekávají několika tisícové návštěvy, proto doporučují dopravovat se městskou hromadnou dopravou. Jízdní řád kyvadlové dopravy najdete na webu dopravního podniku. Příjezdové cesty na letiště hlídá policie a ta dopoledne hlásila kolony ve směru od Předměřic nad Labem. Ještě hustší provoz bude zřejmě před polednem, protože letový program začíná ve 12 hodin. Hradec Králové chce za 250 000 korun opravit část frekventované pražské třídy ve čtvrti Kukleny. Přestavba se má týkat víc než 600-metrového úseku mezi Anenským náměstím a Páleneckou ulicí. Zastupitelé už schválili 20 milionů korun na pořízení projektu. Město teď bude hledat způsob, jak rekonstrukci rozdělit do několika etap.
4: Radnice chce rekonstrukci spojit se vznikem nového náměstí a družstevního bytového domu z 90 byty v areálu bývalé koželužny. Podle vedení města by se měla doprava sklidnit hlavně u Anenského náměstí a základní školy v Kuklenách. Pokud půjde příprava bez komplikací, mohla by samotná stavba začít v roce 2030. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motorkářů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe. Sport.
3: Tenisový turnaj Roland Garros ovládne premiérový grandslamový vítěz. Všichni hráči, kteří v minulosti jakýkoliv grandslam vyhráli, už vypadli. V mužské dvouhře zůstává jediný Čech, Jakub Menšík, který bude o čtvrtfinále bojovat zítra proti Rusovi Rubljovovi.
1: Počasí.
3: Dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru má srážek i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Zafouká slabý, během nemírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Hradecku pozor u obce Libníkovice, kde se srazila dvě osobní auta. A jak už víte ze zpráv, zdržíte se u Předměřic nad Labem, kde se kvůli aviatické pouti tvoří kolona směrem k hradeckému letišti.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
0: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes jsem ráda, že jste se rozhodli čas až do 12 hodin trávit spolu s námi u plotny. My si dnes připravíme rikotové noky s cuketou a bylinkami, tedy opět bezmasé jídlo. Ale pochopitelně si klidně můžete třeba plátek kuřecího masa udělat a noky podávat jako přílohu. No a než se do toho dáme, musím se zeptat, jak jste na tom vy s rikotou? Našla si místo u vás v kuchyni? Měla by. Ona je totiž chuťově dost neutrální a jemná, takže se hodí na sladké, ale i na slané. A ještě jeden důvod tu je, proč bychom si ji měli dávat častěji. Rikota vyniká značným podílem bílkovin a poměrně nízkým obsahem tuku. No a to už je opravdu pádný důvod pro to, abychom si na ní pochutnali častěji. Tak proto uděláme něco už dnes. Ať je vám s námi i dnes hezky.

Rikotové noky s cuketou a bylinkami, to je recept pro dnešní den. Co byste měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? Surovin není mnoho, tak si to teď zkontrolujte. Dnes potřebujete rikotu 425 gramů, 3 vajíčka, parmazán 30 gramů, mouku hladkou 115 gramů, sůl a pepř, pak ještě tymián, cuketu, česnek, citron a olivový olej. Tak to jsou suroviny, které potřebujete dnes. A ještě, co vám nabídneme? Nejprve si budeme povídat se šéfkuchařem Radkem Pálkou na téma cuketa a samozřejmě přidá i recept na cuketovou pomazánku a chipsy. Pak ho v naší kuchyni vystřídá další šéfkuchař Petr Stupka a poradí, jak udělat cuketový salát a majonézu z vařených vajec. No a do třetice všeho dobrého přijde ještě jeden šéfkuchař Miroslav Husák se svým tipem na nedělní oběd. A to není všechno. Samozřejmě si i něco upečeme, ať máme nějakou tu dobrotu na odpoledne ke kávě.

0: Recept pro dnešní den.
1: Rikotové noky s cuketou a bylinkami, to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Rikotu vyklopte do cedníku opatřeného plátínkem. Vršek rikoty překrýjte a dobře vymačkejte všechnu syrovátku. Tu rikotu přendejte do mísy, přidejte žloutky oddělené od bílků a vše dobře promíchejte. Pak přisypejte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán, sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte. Pokud se vám bude zdát to těsto příliš lepivé, můžete přisypat trochu mouky navíc, pochopitelně. Těsto na noky rozdělte na 8 porcí, ty vyválejte na válečky o průměru 1 cm, nakrájejte asi tak na cm široké kousky a pak vezměte vidličku a hroty hezky popotáhněte každý kousek po pracovní ploše, aby vám vznikl typický tvar pro noky. Cuketu si připravíme tak, že ji omijeme, rozkrojíme na půl a nakrájíme na tenká půlkolečka. Přendáme do misky, vmícháme prolisovaný česnek, ochutíme solí a pepřem, na pánvě rozpálíme lžíci olivového oleje a cuketu orestujeme. Noky uvaříme v osolené vroucí vodě, že jsou hotové, tak to už poznáte, když vyplavou hezky na hladinu. Postupně je vyndáme děrovanou naběračkou z vody a přidáme k té cuketě. Opatrně promícháme. Servírujeme pokapané olivovým olejem a s nastrouhanou kůrou z dobře omytého citrónu.

0: Rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme dnes podávat a tak si tak říkám, že je možné, že jste té cukety koupili víc a říkáte si, že byste z ní mohli něco dobrého ještě připravit. Tak to by chtělo nějakou odbornou radu. A to my víme, na koho se obrátit. Náš šéf kuchaře Radka Pálku, který cuketu má rád, i když i on si na ní chvíli zvykal.
1: Tak cuketa bych řekl, že je stále nabírá na popularitě. Já jsem ji začala vnímat, nebo myslím si, že obecně Česká republika ji začala vnímat někdy v 80. letech. A vzpomínám si, že dřív většina populace k tomu měla trošku odpor a brali to jako že nějaký nucený zlo. A myslím si, že jsme se s tím naučili pracovat, že dřív se z toho dělala tak maximálně jenom jakoby jakási alternativa nějakého bramboráku a nebo z toho lidi dělali takovou tu litou buchtu cuketu, protože fakt nevěděli, co s tím. A myslím si, že za těch 20, 30, možná už dneska skoro 40 let, co s tou cuketou tady společně žijeme, tak se udělalo spousta receptů a dělali se z toho pomazánky a děláme z toho polívky a děláme z toho prostě spoustu dobrot a naučili jsme se od Francouzů dělat ratatouille a děláme prostě z toho různé speciality a já třeba mám hrozně rád jenom na grilu nebo jako restovanou zeleninu a myslím si, že dneska už to patří do českých jídelníčků, že už s tím nikdo nemá takový problém jako před těma 40 lety. Správná velikost ty cukety, aby byla opravdu dobrá, tak je řekněme do nějakých 25 cm délky. Jo? Nebere se to na kila nebo na gramáže, ale prostě na rýlku, protože ty velké cukety už prostě mají přerostlá ta zrníčka, už se to musí vydlabávat, není to úplně dobrý, když to ta mladá cuketa je šťavnatá, je poměrně nasládlá, má nějakou chuť a prostě je to ta cuketa, kterou známe, kterou bychom měli mít. A pokud je ta přerostlá, tak pak už nás nezbývá nic jiného, než prostě to z toho udělat nějakou polívku anebo z toho udělat ten bramborák. Jo? Do jisté míry to třeba natáhnout klasickou bramboru a ta cuketa je jenom jako součástí toho receptu.
0: Máte rádi cuketu? Přiznám se, že já ano. Už jsem i říkala několikrát, že cuketové zelí nemá chybu a pokud jste vyzkoušeli, věřím, že mi dáte za pravdu. I Radek Pálka chválil. No a já jsem zase na oplátku chválila jeho pomazánku.
1: Je to velmi jednoduchý recept, myslím si, že to zvládne každý. Na cuketovou pomazánku budeme potřebovat buď to jednu středně velkou, nebo nějaký tři menší cukety, 3 lžíce panenského olivového oleje, 4 až 5 trošku česneku, 2 drcené čili papričky, nebo klidně můžeme mít čerstvou papriku, čili mořskou sůl, 2 lžíce parmazánu, 2 lžíce zakysané smetany. A postup je velmi jednoduchý, cuketu omyjeme, odřízneme z ní špičky a stopku, podélně rozkrojíme na čtvrtky a vykrojíme tu střední měkkou část. Pokud ta cuketa je opravdu mladá, tak ani tu střední část nemusíme vykrajovat. V tu střední část těmi jadírky, pokud máme tu opravdu malou cuketu, tak už si všimnete, když ji rozkrojíte podélně, že tam ty jadírka ani nejsou vidět. Takže pokud máme takhle tuhle tu mladou cuketu, není potřeba se těch jadírek zbavovat. V momentě, kdy máme takhle připravenou cuketu, tak ji nastruháme nahrubo, posolíme a necháme asi tak půl hodiny odstát, aby nám ta cuketa pustila vodu. Pak je důležitý tu cuketu propláchnout, protože by se mohlo stát, že to množství soli by nám následně tu cuketovou pomazánku přesolila. Takže ji pořádně propláchneme, je potřeba ji trošku vyždímat tu cuketu, aby opravdu byla suchá. A v tyhle ty fázi si dáme trošku bokem a v pánvi na oleji opečeme asi tak minutu ty čili papričky a česnek a přidáme tu cuketu a řekněme nějaký 3 minuty společně ještě opěkáme, restujeme. Přidáme do misky a zamícháme ještě do ty teplý směsi parmazán a můžeme zjemnit zakysanou smetanou nebo nějakým taveným sýrem, případně mascarpone nebo něčím, co nám to spojí. Ale pokud se chceme úplně vyhnout nějakým živočišným produktům, necháme to tak, jak to máme, protože tam máme cuketu, máme tam chili, máme tam olivový olej a v podstatě máme vegetariánskou nebo veganskou verzi v případě, že vynecháme ten parmazán. Pokud to chceme udělat úplně vegetariánský nebo veganský, můžeme tam přidat tofu.
0: Tak to byl určitě dobrý tip a to by nebyl Radek Pálka, aby nepřidal ještě jeden, to když jsem mu říkala, že většina lidí dělá cuketu grilovanou a smaženou a na to reagovalo vlastně okamžitě, což mě nepřekvapilo. Ale překvapily mne cuketové chipsy, ty jsem neznala. Ale o tom až za chvíli, tak teď tedy jak se dívá na to grilování?
1: Taky to je možnost, ani tak jakoby není na škodu, to znamená, když ji prostě vezmeme a ogrilujeme ji rovnou, tak se nic neděje. Já třeba u cukety, když ji griluju, tak funguje naopak trošku ten postup obráceně, to znamená, já nejdřív tu cuketu ogriluju a teprve potom ji solím, právě z toho důvodu, aby mi nepouštila tu vodu během toho grilování, ale pokud s ní

chceme pracovat za nějakou dobu, třeba já, když jsem třeba vařil v Itálii a dělali jsme tam smažený cukety, tak ty se právě nakrájali na velmi tenký plátky, osolili se, nechali se vlastně v sítu nebo v nějakém cedníku odkapat klidně i několik hodin, protože obsahuje takřka 91% vody, tak se vám skutečně úplně odvodní a zůstanou vám takový jako šlupičky skoro průhledy z ty cukety. Ty se potom dají na nějakou gázu nebo na nějaký plátínko, vysuší se to, promíchá se to s sladkou moukou a pak se to vlastně smaží v rozpáleném oleji a máte z toho takový jako cuketový čipsy. Je to hrozně vhodná příloha k masu nebo součást nějakého salátu a nebo i do těstovin. Takže i takhle se ta cuketa dá dělat a pokud ji nakrájíme třeba na silnější plátky a osolí se to předtím a nechá se ji trošku odvodnit, tak i na to grilování to je vhodný. Ale není to podmínkou.

0: Rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Rikotu vyklopte do cedníku opatřeného plátínkem, vršek rikoty překrýte a dobře vymačkejte všechnu syrovátku. Rikotu přendejte do mísy, přidejte žloutky oddělené od bílků a vše dobře promíchejte. Pak přisypejte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán, sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte. Pokud se vám bude zdát těsto příliš lepivé, můžete přisypat trochu mouky navíc. To těsto na noky rozdělte na 8 porcí, vyválejte válečky o průměru asi 1 cm, nakrájejte pak na široké kousky asi tak 1 cm, vezměte vidličku a hroty hezky popotáhněte každý kousek po pracovní ploše, aby vám vznikl typický tvar pro noky. Cuketu si připravíme tak, že ji omijeme, rozkrojíme na půl a nakrájíme na tenká půlkolečka. Přendáme do misky, vmícháme prolisovaný česnek, ochutíme solí a pepřem. Na pánvi rozpálíme lžíci olivového oleje a cuketu hezky orestujeme. Noky uvaříme v osolené vroucí vodě, že jsou hotové poznáme, když vyplavou hezky na hladinu, postupně je vyndáme děrovanou naběračkou z vody a přidáme k cuketě. Opatrně promícháme. Servírujeme pokapané olivovým olejem a s nastrouhanou kůrou z dobře omytého citrónu. Tak to je tedy recept pro dnešní den a než si zahrajeme, tak přidáme ještě jeden dobrý tip. Ten před časem ve svém kuchařském čarování nabídnul posluchačům šéf kuchař Petr Stupka. No a nám se líbil a řekli jsme si, že by byla škoda neposlat ho dál. A co to bude? Cuketový salát. A doporučuji poslouchat pozorně. Poradí totiž, jak udělat majonézu z vařených vajec.
1: Já velice rád dělám, tak jak se dělá okurkový salát. Věřte mi, lze udělat výborný salát i z mladé cukety, včetně kůry, včetně té slupky je nastrouhám, malinko osolím a potom do toho přidám i cukr. A pozor, a to dělám velice rád, třeba i pro jiné saláty, že potom do toho ještě přidám takovou majonézu domácí, jak se dělá z vařených vajec, to určitě znáte, kdy se, já tedy tam dávám ještě cibuli nakrájenou, tu osolím, zaliju olejem, nechám, promíchám to opakovaně, až ta cibule změkne, tak do toho přidám ty vařené žloutky, nastrouhám je do toho, a pak to metličkou vyšlehám, přidám do toho ještě třeba trošku hořčice, anebo jenom octa a vyšlehám to a vznikne mi takováhle jakoby ale skoro majonéza, když to řeknu jednoduše. No a takovouhle majonézku, když potom přidáte do těch nastrouhaných cuket, a tak věřte mi, můžete je odvodnit, to znamená vymáčknout z nich tu šťávu, ale nemusíte. No a k tomu ještě uděláte takové ty malé opečené kousky chleba nebo rohlíků. Já to peču ten na tenko naklájené plátky rohlíků. Když už je ten rohlík takový oschlý, tak ho dám na plech do trouby a na tom plechu v troubě ho prostě osmahnou a ten rohlíček je křupavoučka, taková šlupinka a to je výborné k takovému salátku.

0: Dnes budeme podávat noky s cuketou a bylinkami, takže sobotní oběd máme vyřešený. Ovšem co zítra? Co pak budete vařit? Ještě nevíte, váháte? No, v tom případě jste k rozhlasovým přijímačům přišli včas, protože tu pro vás máme zajímavý tip. Pokud patříte k pravidelným posluchačům, pak asi víte, že se snažíme to střídat. Občas maso, občas vaříme bez masa, občas slané, občas sladké, někdy hovězí, jindy zase vepřové. Ovšem je pravda, že z telecího masa zase tak často nevaříme. Možná proto, že ne každému chutná, což je ale škoda, říká šéfkuchař Miroslav Husák.
1: Ne každý, ale já si myslím, že je hodně zdravý. Myslím si, že je to dobrý špičkový maso pro sezónní úpravu, což právě teďka na jaře a v létě je. A hrozně rád z telecího masa vařím.
0: Takže pokud budeme vařit s vámi, co potřebujeme? Už třeba, když půjdeme si vybrat k řezníkovi, jaký kus máme vlastně chtít?
1: No, protože telecí není zrovna nejlacinější, a myslím si, že když to budeme dusit, to telecí na paprice, tak úplně stačí telecí plecko.
0: Co budeme potřebovat dál? Co si máme připravit? Jaké suroviny?
1: Olej, cibuli, mletou papriku, smetanu, máslo, hladkou mouku a budeme dochucovat solí pepřem. Na tyto základy stačí klasický slunečnicový olej.
0: Dobře, takže předpokládám, že začneme tím, co bychom asi věděli, a to je, že si tedy maso pokrájíme.
1: Pokrájíme ho na pravidelné kostečka, aby se nám dobře stejnoměrně dusilo. Dále si připravíme, nakrájíme si tu cibuli, kterou si začneme restovat na oleji. Hrozně důležitý je základ. Tomu základu opravdu člověk musí dát ten čas, musí to několikrát vyrestovat. V případě tady tohoto telecího tak do zlaté barvy nebo u hovězího zlatohnědé barvy a rovnoměrně. Zkrátka dobře ten základ nepodcenit, protože pak budeme mít o to snazší dochucení při finálním dochucování té omáčky.
0: Vy tady používáte výraz základ. Vy jste odborník, profesionál. Poslouchali nás teď like nebo začínající kuchařka, tak teď neví, zdali máte na mysli olej a cibuli a dost, anebo olej, cibuli a to maso.
1: Tady v tom našem domácím vaření bych to viděl, že jak si orestujeme cibuli, konkrétně tady v tomto receptu, tu cibuli nakrájíme hodně najemno a necháme ji součástí vlastně té omáčky, protože ta cibule tomu samozřejmě dává, tak jako všemu dává tu chuť. A začne mít tu správnou zlatou barvu, tak na to přidám i to osolené, opepřené, na kostky nakrájené maso, kdy to vlastně opeču, orestuji i s tím masem a až potom teprve dám papriku.
0: Tím, co si povídáme, tak se vlastně dělá to maso. Vy jste tam dal tedy cibuli, dal jste to maso, krásně se nám to orestovalo, dal jste papriku a zalíváte. Vy máte vývar z telecího, což my doma asi zrovna mít nebudeme. Můžeme použít i jiný, jak jsem pochopila, třeba ten kuřecí.
1: Můžeme, já si myslím, že není problém koupit v obchodě za pár korun kuřecí skelety, z kterých si připravíme drůbeží vývar. To nám opět usnadní po tomto dochucování, abychom to měli opravdu silný a chuťově dobrý, tak je to mnohem lepší zalívat vývarem než vodou.
0: Tady se nám to všechno prováří, kdy tam budeme dávat tu smetanu?
1: Během dušení si připravíme máslovou jížku, to znamená klasicky máslo, hladká mouka. Spousta lidí dělá tu chybu, že si udělá jížku a ještě teplou nebo vařící dává do toho vařícího dušeného základu a pak tam mají hrudky. Je to tak jedna z těch chyb, která se nesmí dělat. Vždycky musí být jedna z těch věcí studená. To znamená, když se nám dusí maso, tak ta jížka se tam musí dávat studená, nebo naopak, když náhodou si to uvaříme dopředu, tak teplou jížku můžeme rošlehat, ale zase v tom studeném základě, ale většinou se to dělá tak, že se během dušení udělá jížka, která se nechá vychladit a až potom při tom finálním zahuštění vlastně už do té doby vystydne a takhle to zahustíme. Jakmile to zahustíme, tak samozřejmě už v průběhu můžeme začít dochucovat, to znamená solit a pepřit. No a potom ve finále, jak tam dáme tu jížku, tak můžeme přidat trošičku mléka. Samozřejmě i ta jížka se musí provařit, řekl bych, minimálně 4 hodiny 20 minut. A tu smetanu tam dáme úplně na závěr, aby se nám to nesrazilo, nebo abychom potom docílili té správné konzistence té omáčky, jakou chceme mít. No a úplně ve finále to můžeme zjemnit másličkem a vlastně podávat s nějakou zajímavou přílohou.
2: K každý

0: Rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme podávat. Naposledy zopakuji, jak na to rikotu vyklopte do cedníku opatřeného plátínkem, ten vršek taky překrýte a dobře vymačkejte všechnu syrovátku. Rikotu pak přendejte do mísy, přidejte žloutky oddělené od bílků a vše dobře promíchejte. Pak už přisypejte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán, sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte. Pokud se vám bude zdát těsto příliš lepivé, můžete přisypat ještě trochu té mouky navíc. Těsto na noky rozdělte na 8 porcí stejných, pak vyválejte válečky o průměru 1 cm, nakrájejte asi na cm široké kousky, vezměte vidličku a hroty hezky popotáhněte každý ten kousek po pracovní ploše, aby vám vznikl pěkný nok. Tak ještě cuketu, tu si připravíme tak, že ji omijeme, rozkrojíme na půl a nakrájíme na tenká půlkolečka. Přidáme do misky, vmícháme prolisovaný česnek, ochutíme solí pepřem, na pánvě rozpálíme lžíci olivového oleje a cuketu orestujeme. Noky uvaříme v osolené vroucí vodě, že jsou hotové, tak to poznáme lehce, prostě vyplavu na hladinu. Tak je hezky vyndáme děrovanou naběračkou z vody a přidáme k cuketě. Opatrně promícháme. Servírujte pokapané olivovým olejem a nastrouhanou kůrou z dobře omytého citrónu. Tak tedy, rikotové noky s cuketou a bylinkami budeme dnes podávat a pokud vaříte s námi, tak věřím, že budete za chvíli podávat taky. Tak ještě předtím si dáme něco na zub a upečeme si něco na odpoledne. Pochutnáme si na malinovém dortíku. Ten za nás ochutnala Jana Kudevejsová a kdo ho pekl? Jan Fiala, který nám doporučuje vyzkoušet. A proč? No, protože je jaký?
1: Velice jednoduchý, rychlý, chutný. Nechá se udělat varianta i nepečená, když si někdo prostě pořídí jenom dětský piškoty. Já dám recept na korpus kakaový, ale jde to udělat i prostě s dětskýma piškotama, že si prostě vyložíte piškoty místo toho korpusu, který teďka nariktuju.
2: To by byla rychlovka s těmi piškoty, tak. Ale když někdo opravdu rád doma peče a rád zkouší nové věci, tak jak může udělat ten piškot, ten základ podle vás?
1: Piškotový korpus. Budeme potřebovat 7 žloutků, 20 deka cukru, 90 gramů vody, 200 gramů hladké mouky, 1 balíček prášku do pečiva, 2 lžičky kaká a 1 lžičku jedlé sody. Vyšleháme žloutky s cukrem, postupně přidáme vodu, prostě to krásně vyšleháme. Do této směsi se přidá hladká mouka, prášek do pečiva, ty 2 lžičky kaká. Nakonec přidáme jedlou sodu, zamícháme, nalijeme do formy a necháme péct. Při 200 stupních by to mělo trvat asi 15-20 minut.
2: A jak vy rád pečete? Na pečícím papíru anebo vymazat a vysypat tu formu?
1: Já teda rozhodně všechno na pečícím papíru. Je to rychlejší, pohodlnější. Když je korpus vychladlej, budou z toho 2 dortíky, takže ho prostě prokrojíme a připravíme si na něj krém. Krém je velice jednoduchý, 250 ml šlehačky, jeden tvaroh, což je zase 250 gramů. Šlehačka se vyšlehá, tvaroh se vyšlehá zvlášť v misce s 2 lžičkama cukru. Všechno se smíchá. Kdo má strach, že mu to nestuhne, může do toho přidat do té šlehačky 1 pytlík stužovače šlehačky, ale není to potřeba.
2: Používáte ale asi nějakou tučnější, která drží opravdu?
1: Samozřejmě 35 šlehačku prostě, která drží. Ten krém se potře na ten korpus, nechá se to stuhnout, nejlépe do druhého dne, ale stačí 4 hodiny. A když se to nechá stuhnout, tak se na to nasype asi tak 0,5 kg malin a zaleje se to s želatínovou polevou. Dortík se nechá opět stuhnout, tak 2-3 hodinky a můžete podávat. Vynikající osvěžení.

pomalu se blíží 12. hodina a budeme podávat oběd. Dnes to bylo velmi rychlé. Dnes budeme podávat rikotové noky s cuketou a bylinkami. Možná, že si k tomu dáte i kousek toho masa a věřím, že vám to bude chutnat, ať už s masem nebo bez masa. No a věřím, že vám bude chutnat i příští týden. To si připravíme filety z sandáta s krustou a k tomu si ještě uděláme takový jednoduchý, lehký bramborový salát. Tak, co budete potřebovat? 4 filety sandáta, 2 lžíce rostlinného oleje, stroužek česneku, lžíci citronové šťávy, sůl a pepř, 50 gramů kešu ořechů, 50 gramů toustového chleba, svazek hladkolisté petrželky, 6 větších stroužků česneku, lžíci citronové šťávy a ještě olej. Tak a na salát malé salátové brambory, 10 nakládaných okurek, červenou cibuli, petrželku, 50 ml jablečného nebo vinného octa, co máte radši, 30 ml olivového oleje, pak budete potřebovat zeleninový nebo ještě lepší jeho hovězí vývar, je to na vás. Dižanská hořčice ještě bude potřeba, sůl, pepř a cukr. Takže 4 filety sandáta, 2 lžíce rostlinného oleje, stroužek česneku, lžíce citronové šťávy, sůl a pepř, 50 gramů kešu ořechů, 50 gramů toustového chleba, svazek hladkolisté petrželky, 6 větších stroužků česneku, lžíce citronové šťávy a 2 lžíce rostlinného oleje. Na salát brambory, okurky nakládané, cibule červená, petrželka, ocet, olivový olej, vývar, buď hovězí nebo zeleninový, dižonská hořčice, sůl a pepř. Tak, pro kontrolu. Sandát, olej, česnek, citronová šťáva, sůl, pepř, kešu ořechy, toustový chléb, petrželka, česnek, citronová šťáva. Tak, co ještě? Rostlinný olej. A na salát brambory. Ty brambory si dejte vařit, než se ozve znělka, ať to hezky stíháme. Nakládané okurky, červená cibule ještě bude potřeba, hladkolistá petrželka, ocet, olivový olej, vývar, dižonská hořčice, sůl, pepř a cukr. No, tak těch surovin je tentokrát trochu víc. Doufám, že je všechny máte. Takže suroviny známe. Oběd máme hotový, budeme podávat. Co zbývá? No, tak jako vždy na závěr od Zdeny Kabourkové přání. Tak tedy přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začíná aviatická pouť vůbec poprvé v Hradci Králové. Češi potravinovému ombudsmanovi poslali za 3 měsíce přes 300 podnětů. Ve Vrchlabí pokračuje 40-hodinový štafetový běh a odpoledne bude oblačno až polojasno. Dobré poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Na letišti v Hradci Králové začíná hlavní program prvního dne aviatické pouti. Návštěvníci během něj uvidí desítky strojů, mezi nimi jak historické dvouplošníky, tak třeba i nejmodernější vojenská letadla a bojové vrtulníky. Na místě je reportér Václav Tajkáček.
2: Leteckou show zahajuje právě tej dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Následují třeba seskoky výsadkářů. Do vzduchu se chystá i replika historického letadla Blériot, se kterým létal Jan Kašpar. Asi největším tahákem letového odpoledne bude vystoupení proudových stíhaček Eurofighter Typhoon. Mezi nimi je stíhačka, kterou lidé znají z filmu Top Gun. Ti, kteří jsou teprve na cestě na letiště, musí počítat se zdržením. Podle policie se na příjezdových cestách tvoří kolony. Z Hradce Králové Václav Plecháček. Rozhlas.
0: Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Oznámil to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasou pěšky. Podle dat změřící stanice poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech okolo 90 km za hodinu a teplota vzduchu byla 9 stupňů nad nulou. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
3: Podněty třeba na snílou zeleninu, snílé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
0: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Do běžecké štafety ve Vrchlabí, kterou pořádá základní škola Školní, se už zapojili stovky zájemců. Další jsou připraveni a vydržet chtějí do zítřejšího poledne, aby dosáhli 40-hodinového non-stop běhu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačné až polojasné s lokálními přeháňkami hlavně na horách. Teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr bude foukat mírný severozápadní, večer pak slabý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kolony se tvoří z Hradce Králové ve směru na letiště, kudy lidé míří na aviatickou pouť a dopravu řídí policie. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám přejeme pěkné sobotní poledne a dobrou chuť, jestli právě obědváte. Na řadě jsou písničky od srdce, tak můžete do studia zavolat, vybrat si písničku a potěšit toho, kdo má dneska svátek nebo narozeniny, pozdravit, poděkovat, poslat nějaký vzkaz. Od toho jsme tu a od toho je tu písničková hodina. Romana Joudalová je ve studiu, zdravím vás a přeji pěkný poslech. No a než si to rozmyslíte, stihneme ještě také nahlédnout do dnešního kalendáře s datem 30. května. Zůstaňte s námi.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Herron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
2: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
1: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
3: Teď Schläger.
1: A já přeju hezkou sobotu.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kontakty pro vás, jestli chcete pro někoho vybrat písničku, poslat ji po vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou to tři možnosti, je to telefonní číslo do studia 726 46 46 46. A dále e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a nebo číslo pro SMSky 900 11 04. Do textu zprávy, v tomto případě jako první slovo, napište Hradec. K svátku můžete dneska 30. května přát Ferdinandům i Ferdinandám a právě jim teď bude hrát a zpívat Freddie Mercury. No a potom už to bude na vás, tak jestli máte nějaký plán písničkový, na nic nečekejte, pište, volejte.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Přání má paní Jana. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Přeji všem. Já bych dneska chtěla nechat zahrát písničku Honzovi z České Skalice. Jsem velice ráda, že se takhle můžeme seznámit i skrz vaše rádio. Je hezké, když se lidé přátelí a nedělají si zlé věci a spíš jsou na sebe laskaví. Takže Honzo, já vám přeju krásný víkend a posílám vám tuhletu písničku. Ta slova, která se tam zpívají, mají veliký smysl. A ať si ji poslechnou i všichni ostatní. Ať vám děkuji.
1: Pěkný víkend, paní Jano. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Zdeňka z Hradce Králové má dneska úctyhodné narozeniny. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Paní Zdenka volala, že má moc ráda písničky od Valdemara Matušky, tak paní Zdenko, tahle je pro vás. Užijte si narozeninový den.
2: Do všech

0: Ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto všechno vodné, z ciasto
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost šarmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou

0: moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně z drobněliny.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: polko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Další písnička je od Heleny Vondráčkové. Poslechněte si, jaký je k ní vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Léto je léto pro naši maminku a babičku Věrušku Chadrabovou z Trutnova. Milá maminko, posíláme ti tuto písničku jako malý dáreček k tvým narozeninám. Přejeme ti celá rodina pevné zdraví, štěstí, moře lásky a ještě víc. To ti přeje manžel Jaroslav, dcera Veronika s rodinou, syn Jaroslav s Jakubem. Děkujeme, vaši věrní posluchači. My posíláme písničku s radostí pro paní Věru Chadrabovou a připojujeme se k blahopřání. Krásný den.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dobrý den, ráda bych dala zahrát písničku od Stinga, jen tak pro radost a všem pro příjemný víkend. Zdraví Lenka. Lenko, zdravíme vás také a děkujeme.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písnička od Karla Gotta bude k narozeninám. Máme tady dopis. Dobrý den, dnes slaví krásné narozeniny paní Alenka Jurinová ze Záměle. Všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody ji do dalších let přeje a písničku posílá Růženka. A paní Míla, ta je na telefonu. Dobré odpoledne. Paní Mílo, slyšíte mě? Haló? Paní Mílo, slyšíte mě? Tak paní Míla sice na telefonu je, ale z nějakého důvodu mě neslyší a ta si totiž taky přála písničku od Karla Gotta. Zkusím to ještě jednou. Haló, haló, paní Mílo, slyšíte mě? Asi neslyší, tak nevadí. Měla také přání, abychom zahráli písničku od Karla Gotta. Tak nedovíme se asi pro koho, ale rozhodně přání je splněno.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na telefonu je paní Míla. Dobrý den, slyšíme se?
2: Ano,
1: no, výborně, takže na podruhé se nám to spojení podařilo a paní Mílo, vy máte nějaké blahopřání v úmyslu.
2: Já bych chtěla dát zahrát mému synovi, který se jmenuje Romča Jezbera z Chomutiček, a přeju mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, hodně zdraví a hodně sluníčka a doma pohodu.
1: Tak, písnička je od Marie Rotrové a vám přeji pěkný víkend. Zase někdy naslyšenou.
2: Já vám taky.
1: Mějte se hezky.
2: Mějte se hezky.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máme tady vzkaz od posluchačů, kteří nás poslouchají u protinožců, dalo by se říct. Krásné odpoledne. Můžeme si prosím přát písničku od kapely Šum Svistu k našemu karetnímu večeru. Posloucháme vás u nás na Novém Zélandu. Máme pohodičku a užíváme večera. Zdraví vás Lenka, Zuzka, Martina a Honza, díky moc. Tak my z Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme na Nový Zéland a tady je Šum Svistu. Užijte si to.

Bude 13 hodin, písničky od srdce vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes nabídneme zase v podvečer po 17. hodině. Po zprávách ve 13 hodin vás pozveme jako každý víkend na výlety a můžete se těšit na další toulky po krásách Česka s Pavlem Kudrnou. Hezký poslech.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ve Vrchlabí pokračuje 40-hodinový štafetový běh. V Evropě je přebytek brambor. Dva Češi postoupili do finále tenisového turnaje ITF do 18 let a odpoledne bude oblačno až polojasno. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Do běžecké štafety ve Vrchlabí, kterou pořádá základní škola Školní, se už zapojili stovky zájemců. Další jsou připraveni a vydržet chtějí do zítřejšího poledne, aby dosáhli 40-hodinového non-stop běhu. Netradiční akci sleduje Kateřina Kohoutová.
5: Tuto chvíli už je tady na atletickém oválu odběhnuto přes 750 koleček, což představuje zhruba asi 190 kilometrů. Stále přichází noví zájemci, kteří se chtějí přidat, takže ten štafetový kolík je pořád v pohybu a to je to nejdůležitější. Běželi už tady například zaměstnanci nejrůznějších vrchlabských podniků, desítky žáků z téměř všech škol, jejich rodiče, kamarádi a před chvíli štafetu předávali také ragbisté. Je tu svěží občerstvení, domácí limonády a bohatý doprovodný program. Cílem je vydržet běžet ještě 23 hodin. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
6: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali tyto zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
3: V Hřebčíně v Kladrubech pořádají po 10 letech znovu velký jezdecký den. Hlavní program začíná na závodišti právě teď. Navštěvníci uvidí kočárový rej, uherskou poštu, jízdy v dámských sedlech, skokovou čtverelku a další vystoupení. Kromě starokladrubských koní se představí i několik zahraničních chovů, dodává ředitel Národního Hřebčína Jiří Machyk.
7: Závodiště je obrovský, je potřeba zaplnit koňmi a na to je potřeba doopravdy mnoho koní, včetně hostů.
8: Budou to hosté jak z České republiky, ale hosté i z významných evropských Řepčínů, z Německa, Švýcarska, Maďarska.
3: Sport. Čtvrtý ročník tenisového turnaje ITF do 18 let Hradec Junior Cup zná finalisty. V mužské dvouhře si to o titul rozdají domácí 17-letý Josef Svoboda a o 2 roky mladší Tommy Luxa. Syn bývalého profesionála Petra Luxy porazil v semifinále po více než 3 hodinách Tomáše Fencla.
9: Bylo to velmi náročný, soupeř hrál velmi dobře. V důležitých situacích si hodně pomohl servisem. Čekal jsem, že to bude těžký, protože já nemám rád hrát proti levákům a Tomáš hraje výborný tenis, takže jsem čekal, že to bude bitva. Tak já jsem si říkal, celou dobu, že takovýhle tenis nemůže hrát furt, že jednou prostě dostanu šanci a budu toho moc využít.
4: Počasí.
3: Teploty dnes vystoupají na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19 a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna
10: Známe lepší cestu. Výlety.
11: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme. Začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
10: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takový ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec, to je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie, rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek, na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu, to je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce naproti Vyšehradu.

0: Vyšehradu máme odsud nádherný výhled. A už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
1: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
0: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
1: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
0: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
1: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
0: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
1: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
0: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože ale ten přívoz ten nám právě uplul.
2: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetí hor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složen jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší, a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je, a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsty se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo, a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí, a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z támhleté klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tak jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly něco společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterýmu se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B, jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy a tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechnete si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech, třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. V Jablonném v Podještědí je dnes naposledy k vidění lebka svaté Zdislavy. Sýpka v Rokitnici v Orlických horách pořádá muzejní noc a zítra bude polojasno až jasno, postupně až zataženo. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
3: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Je vystavená na hlavním oltáři a dohlížejí na ní policisté. Církev ji při svatozdislavské pouti dnes vystavuje naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalili do betonu. Po dnešku by měla být lebka uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
2: Na zahradě ekologického střediska Sever v Horním Maršově dnes v 15 hodin poprvé zazní poeziomat. Bude tak prvním zvukovým zařízením tohoto typu ve východních Krkonoších. Zájemci budou mít možnost zatočit si klikou a vybrat si k poslechu úryvky z kronik a cestopisů. V nabídce je také hudba, beletrie nebo vyprávění místních pamětníků, jako jsou třeba zoolog Pavel Pecina nebo jeden ze zakladatelů Krkonošského národního parku Josef Fanta. Muzeum a galerie Orlických hor se mimořádným programem připojuje k celorepublikové muzejní noci. Uskuteční se dnes od 19 hodin v Sýpce v Rokitnici v Orlických horách. Program přibližuje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
5: Naším letošním tématem je pravěk. Pro návštěvníky si připravujeme program, v jehož rámci uvidí a možná i vyzkouší, jak si člověk v pravěku rozdělával oheň, co si oblékal, jak jedl nebo jak si mohl udělat pohodlí. Snažíme se tak tematicky navázat i na naší letošní hlavní muzejní výstavu, kterou máme v Rychnově nad Kněžnou.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou k 10 a na horách k 8 stupňům. Zítra ráno čekáme polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo. A s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude v neděli na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor, dejte v ulici Maxima Gorkého v Trutnově. Na křižovatce u potravince srazila dvě osobní auta a na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, zdravíme vás přímo z letiště v Hradci Králové, kde je dnes aviatická pouť. Jsme uprostřed leteckého dne, kolem nás proudí návštěvníci, na pluše stojí letadla, lidé sledují program nad hlavami, postupně se tam nám střídají stroje, kvůli kterým sem zamířili tisíce fanoušků nejen z naší republiky. Během té následující hodiny vás vezmeme mezi diváky, ale také do zákulisí. Podíváme se na to, jak se takový letecký den připravuje, co se děje na řídící věži, jak se letadla používají při hašení požáru a samozřejmě přivítáme u mikrofonu i piloty, včetně elitního letce Noble, který pilotuje Eurofighter Typhoon. Dorazí i Honza Rudzinský a mluvit budeme i s letovým ředitelem, pokud se to podaří, o veškerých záludnostech toho dnešního dne. Takže spouštíme zážeh motoru a začínáme. Z letiště v Hradci Králové vás zdraví a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jsme na letišti v Hradci Králové, odkud dnes Český rozhlas Hradec Králové vysílá živě z aviatické pouti. A prvním hostem u mikrofonu je Jan Rudzinský, organizátor, pilot a člověk, pro kterého tahle akce rozhodně není jen pracovní víkend. Honzo, dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: No je to pár minut, možná 2-3 minuty, co jste přistáli s Flying Bulls Aerobatic Team. Pocity, protože trošku si zadýchaný, já mám pocit, že to nebylo úplně jednoduché.
1: Ne, dneska to nebylo vůbec jednoduché, to bylo jedno z nejnáročnějších vystoupení, jaký jsme kdy absolvovali, jedno ze dvou nejnáročnějších, protože ta turbulence ve vzduchu, ty nárazy toho větru jsou veliký a udržet tu formaci a samozřejmě nejenom v rovném letu, ale v té akrobaci a se zápornýma géčkama bylo fakt náročný, jsme propocený skrz na skrz. Myslím, že kdybych měl nějaký chytrý hodinky, tak moje tepovka bude hodně vysoká během toho letu, ale jsme rádi, že jsme to zaletěli, že se všechno vlastně povedlo. Ale náročný to bylo, no. Jako občas to jako je i práce.
0: No to věřím, ale jsem měla pocit, že Standa Čejka, který vás vede, vás vedl těsně vedle sebe, že to bylo snad ještě těsnější než jindy.
1: No to ne, máme nějaký jako standardy, ale Standa je skvělý vedoucí a moji kolegové jsou skvělí piloti, takže to je pro mě velká radost a čest s nima lítat a moc se spolehnout, že mám takhle skvělý kolegy, protože každý spolíháme jeden na druhýho a my tady teda budeme, to bych chtěl říct divákům a posluchačům, že budeme vystupovat i zítra.
0: Hurá, tak zveme určitě. No potles byl bouřlivý, takže
1: byl no my to nikdy neslyšíme v tom letadle.
0: No to mě právě zajímá, jestli jako pilot stíháš sledovat vlastně co se děje.
1: Hele, já si pak zamávám, když už jako pojíždíme zpátky na to stanoviště, tak pak zamávám těm lidem, vidím, že nám mávají, jako vidím, že se smějou, tak ale během letu my nemáme vůbec ani půl sekundy se podívat. Jako,
0: není šance. Teď možná posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové slyší, že tady je opravdu větrno,
1: ano.
0: Takže s těmi letadly to trošku cloumá. Honzo, když se řekne aviatická pouč, co tě napadne jako první? Napadne tě historie, letadla, setkávání, zážitky?
1: No mě napadne, že to je jako srdeční airshow, že to je opravdu taková airshow, jako velká airshow, ale s opravdu rodinnou atmosférou, kde se všichni, jak piloti, tak diváci cítějí velmi dobře a já už 17 let pomáhám aviatický pouti. A je to vždycky samozřejmě náročný to skloubit s lítáním, ale zároveň prostě já tu akci miluju. No.
0: Co tě nejvíc potěšilo zatím, co jsi viděl?
1: No tak Eurofighter Typhoon, prostě to, o tom jsme dlouho jako jednali a snili, že se nám povede něco takového sem přivíst, protože na civilní airshow dostat ty vojenský zahraniční letadla není jednoduchý. Povedlo se to, děkuju armádě České republiky, že nám ty Eurofightery sem pozvala, protože bez armády by to nešlo. A to je skvělý. A taky se těším na ty wingwalkerky, které budou chodit potom žlutým dvouplošníkem. Po křídlech, dvě holky na každém křídle jedna a ještě přelejzají z křídla na křídlo. To je úžasný, na to se taky moc těším.
0: Myslíš, že tohle jsou ta největší lákadla pro diváky, kteří se třeba tím leteckým světem profesionálně nezabývají, že to je to největší lákadlo?
1: Ale to je těžko říct, protože samozřejmě, teď to řeknu neskromně, my jsme taky jedno z největších lákadel. A
0: no rozhodně, to se nepodceňujte.
1: A kromě toho vystoupení Centra leteckého výcviku s novými letouny Skyfox L39NG, Flying Bulls z Rakouska se třemi úžasnými, nádhernými Warbirdy, Lightning, Corsair, Mustang, byly tady Gripeny, byly tady parašutisti, byl tady záchranářský vrtulník, bude vystupovat, bude další vrtulník CLVčka. To se nedá říct, co je nejlepší, protože každý má rád něco jiného. Budou tady historický letadla, byl tady Blériot, to, co předvedl Míra Bouda, bylo až
0: za
1: hranicí možností, příště už mu to zakážu.
0: Protože ve větru opravdu to jak
1: No, to letadlo není samozřejmě stavěný do takovýchhle podmínek. On to dokázal, ale jednou stačí.
0: No na závěr, jsme v Hradci Králové. Aha. Co ty na to? Protože přestěhovala se sem letecká pouť opravdu po mnoha, mnoha letech. Je to v něčem jiné? Pro hradečáky třeba lepší?
1: Hele, samozřejmě každý si v tom najde svoje. My jsme vděční, že tady můžeme bejt. Jeden z našich řídících lítání říkal, že to bude na místě Pardubice Sever. Pardon, to je takový vtípek, že jo? Ne, my jsme moc vděční, že nás Hradec takhle tady přivítal a ubytoval a že tady můžeme pokračovat pro dalších 5 ročníků aviatický pouti. Minimálně nikdo neví, co bude dál, ale jsme moc vděční. Líbí se nám tady. Tady je velký divácký zázemí. Kouká se do slunce.
2: Posloucháte přenos Českého rozhlasu Hradec Králové z aviatické pouti, která je letos poprvé v Hradci a jak se zdá, maličko nás zklamal signál. Tak doufám, že po písnice se s Pavlou Kindernajovou opět uslyšíme.

0: Pavla Kindernajová se opět hlásí z hradeckého letiště, snad už signál v pořádku. Honza Ruzinský je tady stále se mnou. Jeho to taky nezaskočilo, protože je to rádiový zkušený moderátor, Honzo, že?
1: No jo, ale už takový pravěk, kdy já jsem byl v rádiu.
0: No ale tady možná je to tím, že jsou tady opravdu ty 10 000 lidí, letadla ve vzduchu, takže signál kolísá, protože aby posluchači měli představu, já tady stojím jenom s takovou krabičkou vedle Honzy, která se nám pokouší přenést ten signál do toho rádia. Tak jenom o rozloučení, protože Pardubice Sever prý posluchači slyšeli, jsme se dozvěděli ze studia. Tak Honzo, pilot, organizátor, člověk, pro kterého je aviatická pouť opravdu srdeční záležitost. Já ti děkuju za ten rozhovor a ať se ten dnešní den vydaří včetně všech přistání.
1: Já děkuju všem divákům, posluchačům, kteří přijdou nebo kteří nás poslouchají a děkuju všem, kteří přijdou zítra na aviatickou pouť v neděli.
0: Tolik tedy Jan Rudzinský. No, když stojíte mezi diváky, vidíte hlavně tu krásnou část leteckého dne, průlety, formace, obraty, kouřové stopy, reakce publika. Jenomže, aby to celé mohlo působit hladce, samozřejmě musí někdo přesně hlídat prostor, časy, počasí, taky spojení s piloty a hlavně bezpečnost. A právě proto jsem se vydala i na řídící věž, což je místo, kde se mluví stručně, rychle a přesně, protože jinak to při těch přeletech ani nejde. Můžeme jít dovnitř. Tak když to tady popíšeme, poměrně malý prostor tady uvnitř.
2: Jo, to jo, občas se to tady zadechá, když je teplo a velký provoz.
0: Co je tady všechno za monitory, můžeme to popsat, tamhle radar, myslím.
2: Vlastně máme tady přístup na veřejný zdroje, takže se na to můžete koukat kdokoliv. Vlastní radarový pokrytí nebo něco takového tady nemáme. Jsme služba rádio, to znamená, že my informujeme posádky o provozu, počasí, o nějakých omezení a občas něco.
0: Mě by zajímalo, jestli řídit aviatickou pouť, tak to velkou show je náročnější než třeba letový provoz na Ruzini.
2: To si myslím, že asi určitě ne. To si myslím, že to bude trošku víc odpočinkové oproti té Ruzini. 15 král rádio, 3-3 pravá v užívání, vítr 3-4-0 stupňů, 4 uzvyk VNH, 1-0-2-3. No a to byl náš místní MiG 15, tak on bude lítat ukázku.
0: Kde to letadlo je? Nevidím.
2: Tamhle, jenom vzadu.
0: Co se teďka děje tady?
2: Tak on vlastně on spustil a bude okolo nás tady projíždět navíčkávací Charlie, což je tady před náma, a bude lítat tady v našem prostoru.
0: Jestli se nepletu, tak je to možná náročnější před tou show, když sem ti piloti poprvé přilétávají, dráhu neznají, musí si to obkroužit. Není to tak z hlediska pilotáže?
2: Já si myslím, že určitě ten dnešní je náročnější, protože vlastně ten zejtřek je vlastně všechno řízený. Víme přesně, kdy kdo půjde nahoru, kdy půjde dolů, a myslím si, že to je určitě jednodušší potom ten den. Dneska do toho máme ještě běžný provoz, takže to je celý takový chaotický, do toho organizačně zvoní nám tady telefony, mění se všechno za chodu. A 15 krát rádio dráha, 3-3 pravá prostup a vzlet volná, vítr, klid, ATZ bez zvláštěného provozu.
0: Ten servis je velmi důležitý, že pro ty piloty. Ne. Bez vás by havarovali.
2: Ne, to ne, oni by si, většina z nich by si poradila, možná.
0: Kdyby jich nebylo tolik, jako no. Na aviatické pouti.
2: Je to tak, tu zodpovědnost vlastně tady u nás má ten pilot, my poskytujeme informace a oni jsou zodpovědní za to, že se podle těch informací zařídí a zajistí to vlastní provedení toho letu bezpečně.
0: Říká Václav Klecar z řídící věže letiště Hradec Králové. Perfect. A má tady i kolegyni. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jaké jsou pocity z toho, když přilétávají letadla na aviatickou pouti? Je to něco mimořádného, nebo to se tady děje běžně?
3: Je to naprosto něco mimořádného. Má vlastně aviatickou pouť máme první ročník tady v Hradci Králové a je to nepopsatelné.
0: Eliška Mohylová říká z řídící věže, vy před sebou máte také spoustu ploch, tak k čemu to všemu slouží? Vysílačky, ty se tady asi nezastaví, když komunikujete s piloty, ale co dál tady máte na starosti?
3: Koukáme oba dva tady na monitor jeden, který nám snímá meteorologické podmínky, převážně vítr, a tady máme vysílačku momentálně spojenou se zemí, kde komunikujeme s pozemním personálem a domluváme se, kdo kde půjde, jaké letadlo. Třeba když přistávala Dakota a B-18, tak jsme se domluvili, že B-18 půjdou tady přes pojížděcí dráhu Charlie a Dakota půjde přes pojížděcí dráhu Alfa.
0: Jsou to nervy, na rovinu, jsou to nervy, když přistává hodně letadel?
2: Ani popravdě ne, většinou nám to spíš vyhovuje, když je trošku větší provoz a má to takový pěkný flow, než když se to takzvaně táhne a máte jedno letadlo za 5-10 minut, tak to moc neutíká. Ale když máme tady jako ten šrumec, jak říkáme, velký provoz, tak jsme na to spíš rádi, baví nás to.
3: Tak momentálně se nám chystá MiG-15 na průlet nad dráhou 33 levá. Půjde tady odprava na průlet, krásný.

0: Whitney Houston dospívala, jsme zpět v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové a na dráze je teď, musím říct, velmi živo. Střílí se tam, vězeňská služba zasahuje, snaží se zabránit rebelii, ale víc už nám možná řekne Josef Piňos, předseda Sdružení aviatické pouti, který je se mnou u mikrofonu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co to je za ukázku?
1: Ukázka vězeňské služby, mají tady dvě ukázky. Jedna je zásah proti rebelujícím vězňům, druhá ukázka je přepadení eskorty vězňů, kdy dochází k přestřelce, a to je právě ona.
0: Co všechno držíte dnes

0: Pane Pinho, jsi pod kontrolou.
1: Těžko říct, co mám pod kontrolou a co běží samo. To si netroufám, tady je celý organizační tým, který to drží.
0: No ale možná jste i takovou spojkou mezi tím vším, co se tady odehrává, protože vidím, že mobil, vysílačka, všechno vám to neustále vyzvání.
1: Ano, jsme vybavení, tak to.
0: Jak je těžké poskládat i celou dramaturgii takového dne? Vy jste u té dramaturgie a u toho všeho jste mi říkal od roku 2018, takže už to nějaký ten pátek trvá. Je to čím dál těžší nebo čím dál jednodušší?
1: Snažíme se to stále vylepšovat. Konkrétně tyto letové a pozemní ukázky připravují kolegové. Já se soustředím spíš na ty organizační věci kolem a tu logistiku a finance, ale kolegové si s tím chtějí vždycky vyhrát, aby to bylo co nejatraktivnější pro všechny.
0: Já myslím, že se daří, i když musíme zmínit taky tu nemilou událost, kterou začala aviatická pouť. Letový program byl odsunutý, protože parašutista z kasy se zranil.
1: Ano, to bylo, ale co mám informace, by měly být v pořádku.
0: Tak dobrá zpráva, myslím, že i pro posluchače Českého rozhlasu, který poslouchají tento živý přenos. Před 2 lety jsem slyšela, že nedoletěl na letecký den Messerschmitt, protože bylo opravdu velmi, velmi nepříjemné počasí. Jak kdo sleduje ty letecké dny, tak pak je docela pak rozhořčen, že ten tahoun nepřiletl. Mám pocit, že letos se nic takového nestalo a že se zatím daří.
1: Letos nám počasí přeje, opravdu před 2 lety ten Messerschmitt nemohl. Ty letadla, přestože jsou často moderní, tak stejně jsme vždycky závislí na počasí.
0: Slyšíte tedy chválu? Stíháte to poslouchat, co se děje mezi lidmi, ta šeptanda?
1: Tak slyšíme různé názory, samozřejmě ten zájem je obrovský, ten nás dost překvapil a ta špička té dopravy možná někoho mohla trochu zklamat a že se nám to ucpávalo, ale já myslím, že kolegové to jako velmi dobře zvládli a teď už je klid.
0: Snažili se, musíme říct, že my jsme se měli taky 1:45 a máme to kousek z rozhlasové budovy, ale je zájem, zkrátka jsou to 10 000 lidí, i ten signál se tady ztrácí, posilujete to, co se dá, protože zorganizovat takovouto akci, to je i pro vás určitě něco unikátního.
1: Je to velký skok, my jsme mohli vycházet jenom z čísel z Pardubic, kde to probíhalo 35 let, pro nás je to nové místo a velmi nás překvapil tento enormní zájem.
0: Každý letecký den musíme říct, že je úplně jiný. Čím si vysvětlujete, že podobné akce pořád lákají tyto 10 000 lidí a lákají je?
1: Tak je to úžasné. Je to úžasná kombinace strojů, akrobacie, historie, pozemní ukázky, zábavy, Luna Park. Takže to se líbí rodinám i dětem.
0: Věřím, jsou tady vidět ty spokojené reakce. Jenom jsem slyšela ještě, že třeba v Anglii jsou ta letadla vystavena jen za takový kužely a ty kužely jsou spojené provázky. Nikdo tam nevleze, pane předsedo, nikdo tam nevleze. A tady kolikrát je vidět, že lidi se vůbec nebojí. Rozpojí si ploty, všímáte si toho?
1: Stává se to, ano, v Anglii jsou velmi disciplinovaní a tam stačí opravdu naznačený provázek. Tady se bavíme o tom, kde dát metrové zátarasy a kde dvoumetrové. Ale jede spíš o tu bezpečnost. To není, že bychom nechtěli divákům dopřát, ale jsou tady ochranná pásma, ochranné zóny a ta bezpečnost letectví je prioritní a je to v jejich zájmu.
0: Říká Josef Piňos, předseda Sdružení aviatické pouti, tak na závěr, kdy to pro vás skončí? Oddechnete si, anebo se budete radovat a těšit hned na další ročník?
1: Někteří kolegové si odlehnou možná v pondělí, já až tak měsíc po akci.
0: Děkuju za rozhovor, ať se všechno vydaří. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou. Znáš mě?

0: Krásné počasí, 10 000 lidí, taková je aviatická pouť v Hradci Králové, odkud pro vás Český rozhlas Hradec Králové vysílá živě. Jedním z největších taháků přehlídky, jak už zaznělo, je rozhodně Eurofighter Typhoon, stroj, který budí respekt už jen zvukem. Když se objeví nad letištěm, většina lidí automaticky zvedne hlavu, protože nic jiného ani není možné. Mluvila jsem s jeho pilotem, civilním jménem ho ale představit nemůžeme z bezpečnostních důvodů. Vystupuje pod volacím jménem Noble. Zastihla jsem ho hned po přistání u jeho letadla, se kterým předvedl show, na kterou se opravdu nezapomíná. A jak se cítil po programu on sám?
1: Jsem trochu vyčerpaný, protože v kokpitu bylo opravdu teplo. Uvnitř je 40 až 50 stupňů do chvíle, než se nahodí motory. A pak se zapne chlazení. Je ale dobré počasí, je to skvělé místo a je to zábava. Ano, jsem šťastný. Těším se na davy lidí.
0: V České republice, konkrétně v Hradci Králové, už jste někdy byl?
1: V Hradci Králové je to poprvé, ale už jsem byl třeba v Čáslavi a v Praze. Tady je to pro mě novinka a je to vzrušující.
0: Co si myslíte o přistávací dráze? Pamětníci občas zmiňují, že v roce 1995 tady na dráze pilotka stíhačky dostala smyk a musela se katapultovat. Tak je ta dráha v Hradci Králové náročná?
1: Ne, dráha je super dlouhá. Na přistání mi stačila polovina. Určitě se z toho psychicky nehroutím. Pro Typhoon i pro mě je to tady snadné. Protože po zažehnutí motoru nepotřebuji pro vzlet velkou plochu a to samé platí pro přistání. Takže za mě super dráha.
0: Ale vy jste král nebes.
1: Ne. Já jsem jen pilot, který má rád zábavu.
0: Můžete nám říct něco víc k vašemu letadlu?
1: Máme dvě letadla. Jedno je šedé, což je standard v Německu, a pak máme druhé letadlo se speciálním nátěrem, pojmenovaným jako Castle Tiger. Zámecký tygr, který odkazuje na naši domovskou základnu v Bavorsku. Tam je totiž velký zámek, takže doufáme, že lidé si to krásné letadlo užijí.
0: Zvuk Eurofighteru Typhoon je ale neuvěřitelný. Pustíme si teď kousek.
1: Ano, zvuk je velmi silný. Diváci si musí chránit sluch.
0: Co lidé na vaše letadlo říkají, když ho vidí? Jaké jsou ty reakce?
1: Já doufám, že se jim líbí, protože je to silný stroj, který může extrémně rychle manévrovat, což samozřejmě cítí i moje tělo, když ho řídím. Hádám, že je to při přehlídkách i vidět.
0: Do jak velkého přetížení se při akrobacii a všech rychlých obratech dostáváte? Před chvílí jsme viděli, že zvládáte loopingy, tedy přemety o 360 stupňů a nejrůznější dost šílené výkruty.
1: Přetížení stoupá až k 9G, což znamená, že v tu chvíli má moje tělo 9x větší váhu než normálně. Je to náročné, ale pomáhá mi speciální vybavení a výcvik.
0: Aviatická pouť tedy začala. Jaké je vaše přání pro tuto přehlídku?
1: Doufám, že přijde hodně lidí. Bude pěkné počasí. Vypadá to celé zatím velmi slibně. Každý má možnost podívat se na pěkná letadla, popovídat si s ostatními. Je tady program i pro děti, takže věřím, že to budou dobré dny s dobrým jídlem. A já se těším i na to, že si po přehlídce dám pivo.
2: Thank you. You're welcome.

0: Posloucháte živé vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes z aviatické pouti. U mikrofonu už je Daniel Tuček, pilot letecké záchranné služby. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Tak můžeme se podívat, co v letadle je všechno?
1: Určitě. Teď stojíme před vrtulníkem EC-135, což je vrtulník, s kterým lítáme leteckou záchrannou službu. Žlutý andělé, jak určitě znáte. Tak tady teď koukáme do kabiny, do pracoviště pilota a záchranáře. Dozadu vidíme pracoviště lékaře a místo pro pacienta nebo pacienty.
0: Když si sedneme teďka za ten knipl, tak co vidíme před sebou? Co je tam všechno za těch budíky?
1: Je tam strašně moc čudlíků, budíků, jako v každém letadle, který nikdo nechápe, čemu vlastně jsou, ale piloti naštěstí ano. Kdybych to popisoval, tak potřebujeme tady další hodinu.
0: Je jich hodně,
1: je jich opravdu hodně a všechny jsou potřeba.
0: A co je nejdůležitější při tom pilotování, když člověk vzlétne?
1: Tak nejdůležitější je tam pilot, aby to uměl ovládat, ale to nejde takhle jedním slovem říct. Prostě funkční technika a dobře vycvičená posádka.
0: Lidé, kteří létají se záchrannou službou, většinou mají letité praxe, možná desítky let. Tak jaké jsou ty pocity, když se roztočí ta vrtule a člověk ví, že letí na místo, kde ho potřebují? Dá se na to zvyknout, nebo pokaždé je v tom ten adrenalin, nebo taková ta zodpovědnost?
1: Zodpovědnost je pokaždé. Lítám leteckou záchrannou službu skoro 30 let, takže jsem jeden z nejstarších, nejdéle sloužících pilotů.
0: Takže nejzkušenější? Tak
1: to to vždycky takhle nebývá, ale samozřejmě, když zapíská pager, tak musím říct, i mě stoupne okamžitě tlak, protože je to z nuly na 100, vždycky ta situace je jiná, takže žádný zásah není standardní, takže určitě se nám všem vždycky zvedne tlak, ale jsme profesionálové, jsme dobře vycvičení, takže opravdu leteckou záchrannou službu lítá jenom ty nejzkušenější.
0: Teď se o letecké záchranné služby přesouváme k bílomodrému, žlutou barvu jsme vyměnili. Před námi je v rámci leteckého dne právě ukázka toho zásahu hašení, takže vidíme teď vrtulník nad hlavou, pod ním visí pytel. Kam to schodí tu vodu? Bude to do diváku?
1: Určitě ne do diváku, protože my tam máme tunu vody, takže to by opravdu mohlo zranit, nebo úplně fatálně zranit. Takže to se opravdu používá jenom na hašení požáru. To množství vody a ten tlak musí být co největší, aby došlo k zahašení.
0: No a kam půjde ta voda teda?
1: Pro diváky, tak to budeme předně pouštět do trávy, aby to opravdu nikoho nezasáhlo. Já bych rychle řekl vrtulníku, je to vrtulník AS350 B3E a je to nejvýkonnější vrtulník ve své třídě na světě. Uveze víc, než sám váží a je to dokonce jediný vrtulník na světě, který přistál na Mount Everestu. Takže je to
0: co tam dělal?
1: Airbus vymyslel, že dokážou přistát na Mount Everest a opravdu to dokázali. S pilotem jsem se dokonce o tom bavil. Říkal hororový zážitek.
0: Takže ale nepřistával to... tam Daniel Tuček
1: osobně? Ne, byl to testovací pilot Airbusu. Já bych to nechtěl zažít. Ale je to vrtulník, který běžně zasahuje i v 7-kilometrových výškách. Takže všechny záchrany, které slyšíme v Himalájích, tak provádí tento stroj.
0: Jaké to je na aviatické pouti vystupovat? Vrací se sem velikánská přehlídka do Hradce Králové po mnoha letech. CIAFu, tak je to i pro piloty něco zásadního, co se tady děje v Hradci Králové?
1: Tak jsme rádi kvůli Hradci Králové, že se taková akce vrací. Věříme tomu, že se tady z toho stane další nová tradice.
0: Ohledně toho hašení, jak je to nutné, aby to třeba lidi viděli? Je potřeba, aby znali ty možnosti zásahu, nebo je to spíše ta vizuální nějaká radost pro ně? Co byste si přáli, aby si z toho lidé odnesli?
1: Tohle je spíš vizuální radost. S tím letím to hašení, tak to je opravdu, aby to bylo pro lidi něco nového, ale samozřejmě žlutý vrtulník náš bude předvádět záchrannou akci, bude jiný pilot, kde budou ukázky na laně pomocí lanové techniky, což jsme třeba tento týden v Adržbachu měli reálný zásah. To chceme lidem ukázat, jak to opravdu vypadá. Když podcení situaci a někde se dostanou do problému, tak že budou i tak zachráněny a jakým způsobem.
0: Říká Daniel Tuček, pilot letecké záchranné služby v Hradci Králové. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, pěkný den.

0: aviatické pouti v Hradci Králové a my jsme se teď zamíchali na letištní ploše mezi návštěvníky. Signál máme přes dva mobilní operátory. Jsme násobeni taky Wi-Fi sítí, takže snad se nám signál nestratí. Můžu se tady zeptat, živé vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co vás nalákalo? Poprvé aviatická pouť v Hradci Králové. Chodíte pravidelně?
1: Chodíme, byli jsme dvakrát, byli jsme v Pardubicích, teď jsme teda tady v Hradci poprvé.
0: A kde je to lepší?
1: No, tak každý má svoje.
0: Odkud jste?
1: Z Vysočiny, z Pelhřimova.
0: Z Vysočiny, takže to máme nerozhodně, nebude to souboj mezi Hradcem a Pardubicemi. Co jste zatím viděli z ukázek, co se vám líbilo?
1: No, nám se nejvíc líbil tady Eurofighter.
0: Jasně.
1: A samozřejmě je to akrobatické vystoupení těch 4 letadel, teď si nevzpomenu, jak se jmenuje.
0: Flying Bull Acrobatic Team.
1: Ano, děkuji.
0: Paráda, celá rodina s vámi, dva chlapci, ano. Paní, tady manželka, taky na letadla, všichni.
1: Všichni, ano.
0: Můžu se zeptat kluků, co se vám tady líbí, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, kluci, chcete být piloti?
2: Jo.
0: Jo, nějaký stíhačky nebo něčeho menšího?
2: Jo.
0: Jo, tak držím palce, ať se vám tady líbí na tom programu. Díky moc, nashledanou. A tady ještě mladík, můžu se taky zeptat poprvé na pouti.
3: Jo, je to úplně v pohodě.
0: Úplně v pohodě a poprvé jste dorazil.
3: Já jsem tady po druhé.
0: Tak děkujeme, ať se vám tady líbí.
3: Děkuji.
0: No a u mikrofonu už teď se mnou taky Tereza Bartoldy, což, jestli to řeknu správně, pravá ruka aviatické pouti. Terezo, vítejte, dobré odpoledne.
4: Já vás zdravím, Pavle, dobré odpoledne. Ano, dá se to tak říct.
0: No určitě. Tady, když se rozhlédneme, je to neuvěřitelné, hlava na hlavě. Tak jaký je z toho pocit?
4: No, pro nás, tak my jsme byli trošičku nervózní. Samozřejmě jsme na novém místě, nevěděli jsme, jaká bude návštěvnost. Doufám, že na nás lidi nebudou moc naštvaní, že začátek byl trošičku komplikovanější, ale myslím si, že teď i doprava je dobrá, lidi vypadají spokojení, takže za to my jsme nejvíc vděční a děkujeme za tu důvěru, že jsme tady mohli tu aviatickou udělat a ještě uvidíme, jak zítra.
0: Stíháte se dívat na nějaké vystoupení, nebo to vůbec jako není šance?
4: A já jsem zatím neměla vůbec šanci se podívat a doufám, že aspoň nějaký letadlo jako vidím, ale zatím dneska ne.
0: Vám zvoní telefon každou minutu, musím říct, to je úplně neuvěřitelné. Vy zvedáte úplně všechno a všem odpovídáte a jste velmi trpělivá.
4: Snažím se, protože mám samozřejmě na starosti press, média, tak musím brát ty telefony, ale beru i telefony, když právě lidi dneska volali z kolon a vysvětluji jim tady tu situaci, takže beru každý telefon.
0: Je to o té trpělivosti, ano. Asi, že lidi jsou rozhořčení, občas v těch kolonách jsme viděli, že to nebylo úplně sympatické.
4: Nebylo, ale tak já je chápu, jsem taky člověk a chápu, že čekat prostě v takovémhle počasí s celou rodinou, ale říkám, my tu dopravu úplně jako neovlivníme a když se rozhodnou, že přijedou na tu 12. a všichni na jeden čas, tak je to takový složitější. Takže děkujeme moc za trpělivost.
0: Pojďme k těm radostem hlavně, protože ono to není jenom o tom letovém programu, ale je tady nespočet stánků ještě. Tak co je ještě před námi? Je to hodně, že?
4: No určitě je tady to vyžití pro ten dětský den, je tady 10 stanovišť, kde si děti můžou zasoutěžit o vlastně zájezd za 30 tisíc korun. Takže si myslím, pro děti je to úplně jako famózní.
0: A jestli se nepletu, tak ti, co se jmenují Kašpar, to mají zdarma.
4: Přesně tak. Ty, co se jmenují Kašpar nebo Kašparová, tak mají vstup samozřejmě zdarma. Držíme tradici aviatické pouti Jana Kašpara, takže tak to je.
0: Co je nejnáročnější, dá se to říct?
4: Úplně se to asi takhle jako nedá, takový to, že nevíte vlastně úplně, do čeho jdete, jaký bude počasí, kolik přijde lidí, jestli to, tak je to takový.
0: Ale úleva přichází, ne? Postupně.
4: Určitě přijde v neděli a to bude asi nejvíc.
0: Tereza Bartoldy, pravá ruka aviatické pouti. Terezo, děkuju za ten pohled i do zákulisí, který zvenku působí jako krásná letecká show, ale je zatím samozřejmě spousta práce, tak ať se to vydaří do poslední chvíle. Držíme palce a krásný den.
4: Já moc krát děkuju, krásný den, užijte si to.

0: Půvabná slečna.
1: Letadla na obloze, nádherný průlet před malou chvílí, před pár vteřinami před námi. Všichni lidé mají oči, hlavy k nebesům, krásná atmosféra panuje na aviatické pouti v Hradci Králové. Blíží se nám ovšem 15:00 odpoledne, za 4 minuty bude 15:00, takže náš přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové se pomalu chýlí ke konci. Aviatická pouť ta ale rozhodně nekončí, program tady na letišti pokračuje dál až do večera, do podvečera. Návštěvníky čekají další ukázky ve vzduchu, historická letadla, vrtulníky, taky pozemní program, technika armády, policie, hasičů, letecké simulátory, dětský den a další doprovodný program. Takže pokud se sem ještě chystáte, letiště je otevřené do 18:00. Pokud nás posloucháte z domova, tak věříme, že jsme vám alespoň část této atmosféry přenesli až k rádiu. Z letiště v Hradci Králové se loučí a dobrý poslech a krásný den, víkendový čas přeje Pavla Kindernajová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Oprava mostu přes Labe v Jaroměři skončila. Skřivany na Novobydžovsku vyměňují veřejné osvětlení a rozvody datových sítí. Mezi Evropany výrazně poklesl zájem o cestování na blízký i dálný východ. A zítra bude maximálně 28 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Komplikovaná oprava mostu přes Labe v Jaroměři, která měla původně skončit loni na podzim, je hotová. Most na páteřní silnici přes město se řidičům otevře v pondělí 1. června ráno. Proti předpokladu ve výrazně horším stavu a silničáři museli opravu rozšířit a upravit projekt. Až při stavbě se ukázalo závažné poškození betonových částí opěr a také ložisek. Otevřením mostu se završí oprava páteřní silnice přes Jaroměř. Ve Skřivanech na Novobydžovsku pokračují práce na nových datových sítích a veřejném osvětlení. Podle nezávislé starostky Karolíny Hálové vyjde projekt na 9 milionů korun.
6: Zatím mají uložené kabely pro veřejné osvětlení, místní rozhlas i optické kabely. Díky tomu, že se podařilo vyjednat umístění optických kabelů, tak jsme se mohli zbavit nadzemního vedení sdělovacích sítí, takže nám zmizely nevzhledné staré sloupy.
4: Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecné propady prodejů zatím v takové míře.
7: Že vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
4: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 000 cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou.
8: Sport.
4: Fotbalisté Ostravy budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. V baráži porazili Táborsko nejprve 3-0 doma a ve venkovní odvetě pak 5-0. Zítra se rozhodne o posledním týmu pro ročník 2026-27. Slovácko nastoupí proti Artisu Brno. První zápas Celex Uherského Hradiště vyhrál 4-1.
8: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou k 10 a na horách k 8 stupňům. Zítra ráno čekáme polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti přechodně až na zataženo a s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na hlavní trase mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky. Provoz je v úseku Řízenky-Vadlově.
5: Zelená vlna s
9: známe lepší cestu.
10: Po 15. hodině odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Po přímém přenosu z aviatické pouti z hradeckého letiště už jsme zase zpátky ve studiu. V Markvarticích u Sobotky na Jičínsku pokračuje dnes 25. svátek rozkvetlých Luka Krásného venkova prostřednictvím České květnice 2026. Součástí je i zastavení v květinově vyzdobeném markvartickém kostele svatého Jilí a tam natáčela kolegyně Vlaďka Vildová. Reportáž uslyšíte za chvíli. Sezóna Muzea Boženy Němcové v České Skalici nabízí nové výstavy a připomíná výročí, která se k městu letos váží. Představí nám je vedoucí muzea Martina Zálišová, bude tu o půl čtvrté. Seriál Hradecké minuty nás dnes zavede do 18. století. V roce 1762 postihl Hradec Králové ničivý požár. Způsobil škody za 500 000 zlatých. Kdo ho měl na svědomí, řekne historička Jana Vojtišková. No a od června pro vás budeme mít nový pořad Osobnosti Česka. A dnes vám k němu povíme víc. Příjemný poslech.
9: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Horská turistika a pivo. To je vděčná kombinace. A Český rozhlas Hradec Králové pro vás má i letos dobrou zprávu a dobrý tip. I letos na vás čeká krkonošská pivní stezka. Právě dnes zahajuje novou sezónu. Oblíbený projekt propojuje horskou turistiku a regionální mini pivovary a má letos novinku. Nově nabízí západní větev tras. Má úplně jinou atmosféru než vysokohorské hřebeny na východě Krkonoš. Vede klidnější krajinou kolem jezery, horských luk a roubených chalup. Přibyly na ní tři pivovary. Učápa v Příchovicích, Prdek v Pasekách nad Jizerou a Novosad ve Sklárně v Harachově. Celkem stezka propojuje už 8 krkonošských pivovarů. Každý má svůj osobitý příběh, styl i chuť. Východní část stezky zůstává srdcem celého projektu. Vede přes Malou Úpu a Pec pod Sněžkou do Vrchlabí a nabízí vysokohorský charakter tras v blízkosti Sněžky. Stezka nemá pevný začátek ani konec, je tedy možné si trasu zcela individuálně naplánovat, rozdělit i na několik etap nebo vybírat jenom jednotlivé úseky podle času a kondice. Celá trasa měří ale už téměř 80 kilometrů a její absolvování zabere přibližně 4 dny. Součástí projektu zůstává také sběratelská hra. Za razítka získaná v jednotlivých pivovarech čekají návštěvníky nové tematické odměny. Krkonošská pivní stezka tedy dnes zahajuje sezónu a bude otevřená do 30. září. A všechny informace najdete na webu krkonoše.eu.

0: Kapela Roxette, posloucháte sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V Markvarticích u Sobotky na Jičínsku dnes pokračuje 25. svátek rozkvetlých luk a krásného venkova prostřednictvím České květnice 2026. Jeho součástí jsou kromě výstavy v markvartické Plantě Naturalis i komentované výjížďky a volné přehlídky rozkvetlých lučních a bylinkových polí, ale i zastavení v jedinečně květinově vyzdobeném markvartickém kostele svatého Jiljí pod názvem Květinový sen. A právě tam natáčela kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Paní Ludmila už tady napumpovala další vodu a jak slyšíte, kytičky dostávají vláhu. Tady to jsou právě kopřetiny, zvonce a kosatce. Tak to je něžná údržba květin. Musí to být něžné. V klidu kostela svatého Jiljí zvenku se ozývají rekonstrukční zvuky, protože záchrana kostela stále pokračuje. Pokračuje i údržba květinového aranžma. Tady chodí paní z konví. Vy jste z Planty Naturalis,
2: ano,
1: asi?
2: Ano, Kučerová Ludmila.
1: Těch aranžma a těch kytic a květin je tolik, že si neumím představit, jak to všechno obcházíte. A někde jsou i hodně vysoko, i když tam si říkám tamhle, že jsou ty, které nepotřebují asi.
2: Ale jo, trošku jo, jsou tam štafle za oltářem, takže budu muset to vyzkoušet, jestli tam dostanu.
1: Tak opatrně. No. Jak se vám ta výzdoba líbí, protože
2: no moc, to je neskutečný.
1: Litomyšlovská škola, ano, vidíte, ano. A rodina Pelcových, a ještě abych na tu paní nezapomněla, paní Voláková, ano. A Pelcovi, to je reprezentace tamhle nahoře na kůru. No, jak tam zaléváte?
2: Po schodech. Jdete? Přijdu nahoru, a tam to zalívám a kropím.
1: Štěstí, že tady je chladno.
2: Co to dá práce, než to vyroste, a potom ta škola, že jo, se s tím dá práci a je to teda neskutečný.
1: Zveme sem ještě jednou prostřednictvím Ludmily Kučerové. Ano. Co byste jim vzkázala? Nejen tady pro tu výstavu, ale celkově pro Českou květnici.
2: Aby se prostě přijeli podívat, pokud je možnost.
1: Teď sem přicházejí další návštěvníci, kteří se chtějí kochat stejně jako já. A musím říct, že když jsem vstoupili, tak dokonce řekli nahlas to, co jsem si říkala v duchu.
3: A to je vůně.
1: Míša přijela z Jičína. Jak se o České květnici dozvěděla?
3: Já to mám v hledáčku už několik let, ale to se mi podařilo takhle dopoledne sem dorazit, tak jsem úplně nadšená.
1: A věděla jste o tom kostele už předem?
3: Ne, ne, vůbec. Ne, to nás nasměrovali tady v tom centru.
1: Vaše kolegyně, ta dokonce s květinami pracuje. Helena, teď si říkám, to budou Letková u Kopidlna. To je statek Letkov, ano. Květiny. Jak se vy na to díváte? Jak se vám líbí to využití těch květin a vůbec ta aranžma?
4: To přírodní, jemný a hlavně jsou to všechno lokální kytky, což je úžasný. Už to znám, už jsem byla i tady v kostele, prostě se sem vracím, protože je to krásný.
1: Na té výstavě tam se budete zastavovat také přímo v Plantě Naturalis. Asi, A chystáte se, že byste jeli i na ta pole se podívat na kvetoucí?
3: Já bych ráda, já to neznám, ještě jsem to nezažila, tak bych ráda. Uvidíme, co nám tady se všechno ukáže ještě.
1: Tak já vám přeji hezké zážitky, ještě jednou se nadechnu a půjdu se podívat právě na tu výstavu v Plantě Naturalis.
3: Něco pořídím ráda.
1: Tak ať dobře vyberete a budu se těšit zase v Markvarticích, nejen v kostele svatého Jiljí. Naschledanou a ať se květinám v české přírodě daří.
4: Určitě, děkujeme.
3: Naschledanou.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Sezona Muzea Boženy Němcové v České Skalici začíná. A co je pro letní výletníky připraveno, nám poví vedoucí muzea a kurátorka Martina Zálišová, která je dneska hostem ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Slavnostní zahájení bylo spojeno s vernisáží nových výstav a taky připomenutím několika letošních významných výročí, která souvisí s městem Česká Skalice. Tak Martino, čím začneme?
1: Začneme tím, že jsme to zahájení měli v předvečer 95. výročí otevření Muzea Boženy Němcové v České Skalici. To bylo 24. května 1931. K tomu jsme to i směřovali. A k tomu letos nemáme výstavu. My se letos připomínáme jiná výročí, tak jak to děláme tradičně, a to je 55. výročí natáčení Babičky a 130. výročí úmrtí českoskalického vynálezce Antonína Blahníka. No a stěžejní letošní výročí je 160 let od prusko-rakouské války v roce 1866.
0: Ta válka, to bude asi nejvíce akcí, ale zaujala s mě jménem toho vynálezce, to málo kdo ví? A co vynalezl?
1: To málo kdo ví. Můj muž mu říká českoskalický Edison. On nevynalezl, ale zdokonalil obloukovou lampu Františka Křižíka. A v podstatě, kdyby nezemřel ve svých pouhých 27 letech, tak bychom dneska nemluvili o Františku Křižíkovi, ale o Antonínu Blahníkovi, který se narodil v České Skalici jako jedináček a vlastně byl vynálezcem všeho možného. Na tohle odborník můj kolega, který se jim zabývá. My jsme mu věnovali celou výstavu, rozsvícenou tvrz, kterou jsme měli v květnu. Opravili jsme jeho náhrobek na Českoskaleckém hřbitově a rozhodně je to osobnost, která upadla trochu v zapomnění a já doufám, že se nám ji trošku podaří jako pozvednout z popela a připomenout Skaličákům, že nemáme jenom Boženu Němcovou a prusko-rakouskou válku, ale i Antonína Blahníka.
0: No vidíš, mě to hned zaujalo, takže potřeba vyrazit do muzea, aby člověk doplnil to, co by měl vědět a neví. Je to významná osobnost České Skalice. Tak a teď to 160. výročí prusko-rakouské války. To je samozřejmě významné výročí pro celý tady region, ale pro Českou Skalici mimořádně významné.
1: Mimořádně, protože to byla poslední velká bitva, která se prohnala městem a my si ji připomínáme v muzeu naší stálou expozicí. Letos jsme připravili výstavu, která ji doplňuje, ta se jmenuje Když muži nejdou do boje, protože nám občas bylo vytýkáno, že válka je jenom pro muže, tak my jsme připravili část, která by se měla líbit i ženám. Jsou tam vlastně je tam ukázáno, jak by mohla vypadat domácnost v roce 1866 a je tam spousta předmětů, spousta šatů, textilu, našich sbírkových předmětů, které se nám podařilo zrestaurovat. A myslím si, zatím z ohlasů, co tam byli návštěvníci, už tak se jim to líbí. Takže je to trochu něco netradičního.
0: Je to vlastně pohled na válku z úplně z druhé strany a sice jak vlastně ovlivnila a zasáhla do života obyčejných lidí na Českoskalici.
1: A hlavně žen.
0: Protože
1: vlastně ten rok 1866 změnil postavení ženy vůbec ve společnosti, kdy ty muži, kteří odcházeli, on jich nebylo tolik, tak vlastně museli zastat jejich role. A pro nás je tahle ta výstava z organizačních důvodů taky náročnější, protože nám se letos podařilo oslavit 10 institucí, které nám popůjčovaly různé předměty, protože sehnat věci k roku 1866, abyste se drželi toho roku, tak to nebylo úplně jednoduché, ale podařilo se
0: nám
1: to.
0: No, výročí bitvy u České Skalice bude přesně 28. června a k tomu taky ještě bude taková jednorázová akce.
1: K tomu bude jednorázová celodenní akce, kdy vlastně si ukážeme malou bitevní ukázku na Hordálkově náměstí a bude celodenní program na louce pod muzeem, bude na konci i rozsvícená tvrz, je toho strašně moc. Na to teď tady nemáme úplně čas, ale bylo by dobré, kdyby si všichni zapsali tohle datum, protože pak teprve se půjde na Chlum a bude bitva u Hradce Králové.
0: No, jak to historicky následovalo. Tak. Teď jedna novinka, protože mnozí si možná všimli, že areál Barunčiny školy, to je také vlastně váš objekt, v České Skalici byl zavřený celé jaro, někde od února.
1: Ano.
0: Už je otevřeno?
1: Ano, Už je otevřeno, dnes jsme ráno otevřeli brány vlastně po několika měsíční rekonstrukci, kdy jsme měnili starou dožilou šindelovou střechu, takže jsme celý ten areál zlepšili. Já říkám, že to má muzeum jako dárek a dnes jsme otevřeli i výstavu, která tam je nově, která připomíná natáčení babičky v letech 70 a 71 v Ratibořicích v České Skalici a v okolí.
0: Jak jsi říkala, máme výročí natáčení. No příští týden zrovna shodou okolností se chystá tradiční akce Za babičkou do Ratibořic, takové ano. Ty komentované prohlídky zámku celého údolí, ale vždycky i Barunčiny školy, takže už se Barunčina škola na to chystá a bude tedy součástí, i když je otevřeno ode dneška.
1: Barunčina škola je připravená, měli jsme trochu strach, protože staveniště se předávalo minulý týden, ale je všechno připravené a vlastně ten náš program navazuje na to Za babičkou do Ratibořic, tak my máme Za Barunkou do školy a doufám, že návštěvníci přijdou, že se jim to bude líbit jako již tradičně.
0: Mají přijít?
1: Mají přijít od úterý do pátku, od 9 do 14 hodin. Je to především pro jako předškolní děti, ale svoje kouzlo si to najde i u návštěvníků ostatních věkových skupin a rozhodně to stojí za to.
0: Na všechny novinky v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, které jsou připraveny na letošní sezónu, nás pozvala a výročí, která se letos vztahují k městu Česká Skalice, připomněla vedoucí muzea Martina Zálišová. Máte toho hodně, tak se držte, děkujeme.
1: Taky děkuju, hezký den.

0: sobotu 30. května odpoledne posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a je tady seriál k dějinám města Hradce Králové. Připravují ho pro vás historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i fotky najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty patří Janě Vojtiškové z Univerzity Hradec Králové a dnes to bude o jednom ničivém momentu ze druhé poloviny 18. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, některá témata, jimž se věnujeme, byla bohužel pro město tragická. Dnes vzpomeneme na požár z roku 1762, který spadá do doby takzvané sedmileté války, v níž se rakouská armáda střetává s Prusy a pokoušela se o navrácení Slezska. Náš příběh začíná na podzim 1761, kdy Prusové začali podnikat do oblasti severovýchodních Čech ničivé nájezdy, při nichž se v některých případech oblékali do krojů ruských kozáků, proslulých pleněním pruských držav. Tyto útoky přešly i do roku 1762. Napětí se vystupňovalo v červenci. Po zprávě o jednom takovém řádění vypukla panika, v jejímž důsledku řada obyvatel město opustila. Obavy zvýšil také náhlý odjezd krajského hejtmana, který ještě několik hodin předtím všechny ujišťoval, že není třeba se čehokoliv obávat. Uprchla i vojenská posádka čítající na 500 mužů. Nezastavili ani příslib hradeckých, že zapojí měšťanský ozbrojený sbor. Hradec tak zůstal v podstatě otevřený pro příjezd asi 36 jezdců, kteří měli podle svědectví Františka Švendy nalepené falešné vousy a zcela záměrně budili dojem opilosti. Okrádali všechny, kteří se objevili na ulici, a byli je karabáči. Skryti před nimi nezůstali ani ti, kteří se opevnili ve svých domech. Násilníci do nich vnikali a požadovali kořest. Jejich útoky byly cílené, protože si vybírali zejména domy bohatých měšťanů. Z obavy z tělesných trestů totiž z města dokonce utekli i představitelé městské správy. Ačkoliv násilníci ještě téhož dne odjeli, největší zhouba město teprve čekala. Zřejmě totiž ještě stihli založit na několika místech pod jižní stranou hradeb ohně, které se vlivem nepříznivého větru záhy rozšířily do vnitřního města. Následky byly katastrofální. Oheň poškodil domy od mýtské brány až po jezuitský kostel a kolej a na protější straně 160 domů takzvané třetí čtvrti. Na mýtském předměstí došlo k destrukci několika domků stojících ve směru k Orlici a též zástavby u svatého Antonína, kde bylo vedle kostela poškozeno 30 domů. Celková škoda byla odhadnuta na 500 000 zlatých. V této době už i císařovna tušila, že se bude muset se ztrátou Slezska smířit. V únoru 1763 byl podepsán mír. I když byl v Hradci oslavován, řada hradeckých rodin prožívala nejtěžší období, kdy byli někteří nuceni přežívat ve sklepeních svých domů.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost psáno dohromady CZ.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích hříší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Od 1. června pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě prostě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess a před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teď ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o toho představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V našem vysílání uslyšíte vždycky v pondělí po 13. hodině, poprvé 1. června. No a po 16. hodině vám dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme další hvězdné návraty s Ivanem Mládkem. Tak se hezky bavte.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Střední škola služeb obchodu a gastronomie v Hradci Králové by mohla mít nové zázemí. Trutnov opravuje cestu podél řeky Úpy. Andrej Babiš změny ve vládě zatím nechystá. A závěr týdne bude polojasný a šťastný s postupným přibýváním oblačnosti. Zprávy má a krásné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj plánuje výstavbu nových učeben pro střední školu služeb obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Nové zázemí má vzniknout v areálu školy v Truhlářské ulici a nahradit původní učebny v Dlouhé ulici. Krajští radní schválili příslib financování projektu za zhruba 165 milionů korun.
3: Součástí projektu bude demolice jednoho ze stávajících objektů a výstavba nové třípodlažní budovy. V ní vzniknou učebny, kabinety, šatny i hygienické zázemí pro studenty a pedagogy. Druhý objekt v areálu čeká rekonstrukce. Podle vedení kraje mají moderní prostory zatraktivnit studium a nabídnout lepší podmínky pro výuku. Projekt ještě musí potvrdit krajští zastupitelé, kteří budou o investici jednat v červnu. Pokud vše půjde podle plánu, nové učebny by škola mohla využívat v roce 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Trutnov začal opravovat štěrkovou cestu podél řeky Úpy z Bohuslavic do Koutů. Pracovníci už odstranili nálety, vyčistili okolí toku a zlikvidovali několik černých skládek. V následujících dnech budou na 2,5 kilometru dlouhý úsek pokládat štěrk a cestu zpevňovat. Detaily doplňuje mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
4: Na tuto opravu na začátku července naváže i modernizace povrchů vozovky v ulicích Zákoutí a do Koutů. Rekonstrukce těchto komunikací bude hotova do konce prázdnin a obyvatelům Bohuslavic či Adamova zajistí bezpečné a pohodlné napojení na hlavní městskou cyklostezku směrem do Spádového Poříčí.
2: Horní úsek lanovky na Sněžku z Růžové hory, který dopoledne zastavil silný vítr, je opět v provozu. Informují o tom webové stránky lanovky. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km za hodinu. Dopoledne dosahoval na vrcholu hory v nárazech kolem 90 km za hodinu. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
5: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Babišova vláda je ve funkci od prosince.
6: Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto2 zajel druhý čas.
6: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, zítra polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo a s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku do 10. srpna počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Zlič a Libáň. Pracují tam na inženýrských sítích a objízdná trasa vede přes Staré Hrady a Kopidlno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
8: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
7: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
8: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
7: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
8: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
7: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
8: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
7: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
8: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
7: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
8: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
6: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě a na některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, na která se hraje blbě?
3: Samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: médiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
1: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, že jo, vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, já bych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
2: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto. V zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro pět lidí. Protože jich doma bylo šest, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Pana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist komisch, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiško, jak čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý Asher ke mně, a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je vůl.
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zase, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zase vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: tak za dveřma. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kryplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadáte velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne, že? To ne, to je žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla se jí na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak, soudruzi, nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, prosím, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, já dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český

0: povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelený.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Začala stavba nového pavilonu Vrchlabské nemocnice. Češi potravinovému ombudsmanovi poslali za 3 měsíce přes 300 podnětů. V Sýpce v Rokytnici v Orlických horách pořádají muzejní noc a závěr týdne bude polojasný až jasný s postupným přibýváním oblačnosti. Pěkné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V nemocnici ve Vrchlabí začala stavba nového pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Jeho součástí budou i 4 moderní operační sály. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty otevře na začátku roku 2027. Celkové náklady dosáhnou 500 000 000 korun. V blízkém okolí Lomnice nad Popelkou mohou turisté využívat 3 nová odpočinková místa. Město je nechalo vybudovat u Oborského rybníku, za zámečkem v Oboře a na Košově.
5: Každé nabízí přístřešek se stolem a dvojicí lavec. Součástí vybavení jsou také odpadkové koše a stojany na kola. Snahou je připravit větší komfort pro návštěvníky i podporu turistiky a cykloturistiky v regionu Českého ráje a Podkrkonoší. Na dalších novinkách se pracuje. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
6: Podněty třeba na snílou zeleninu, snílé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
4: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Muzeum a galerie Orlických hor se připravuje mimořádným programem k celorepublikové muzejní noci. V Sýpce v Rokytnici v Orlických horách začne v 19 hodin. Program přibližuje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
7: Naším letošním tématem je pravěk. Pro návštěvníky si připravujeme program, v jehož rámci uvidí a možná i vyzkouší, jak si člověk v pravěku rozdělával oheň, co si oblékal, jak jedl nebo jak si mohl udělat pohodlí. Snažíme se tak tematicky navázat i na naší letošní hlavní muzejní výstavu, kterou máme v Rychnově nad Kněžnou. Sport.
4: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do čtvrtfinále ostravského turnaje pro tour kategorie elit. Davida Švajnera s Tadeášem Trousilem porazili ve 2 setech. Pro Perušiče se Švajnerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce páru. V roce 2023 spolu vyhráli titul mistrů světa. A vodní slalomářka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod kanoistek v sezóně světového poháru. Mezi kanoisty byl ve slovinském Tacenu 2. Václav Chaloupka.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, teploty klesnou k 10 a na horách k 8 stupňům. Zítra ráno čekáme polojasno až jasno, během dne pak bude od západu postupně přibývat oblačnosti přechodně až na zataženo. A s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude v neděli na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku je uzavřena silnice 308 z obce Králova Lhota po odbočku na České Meziříčí. Její oprava potrvá až do poloviny srpna. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je po 17. hodině, přejeme vám příjemné pozdní odpoledne. No a na řadě jsou písničky od srdce. Tak máte-li plán, chcete někoho potěšit písničkou, zavolejte, pište, ve studiu je a těší se na vás Romana Joudalová.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Telefonní číslo, které můžete využít, pokud máte vybranou písničku a chcete ji po vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové někomu poslat, je 726 46 46 46. Také napsat můžete e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz, SMS-ku na číslo 900 1104. Do textu vaší zprávy napište jako první slovo Hradec Ferdinandům a Ferdinandám, které dneska slaví svátek, přejeme všechno nejlepší.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak máme tady takový další vzkaz od paní Heleny. Dobrý den, rádiečko Hradec Králové. Mám velké přání na vás. 5. března jsem byla operovaná na kyčelní kloub na ortopedii v nemocnici v Semilech. Helena Brandejsová moc a moc děkuje za úžasnou péči, jak všem, co se tam o mě starali a pečují tam o pacienty s velkou láskou. Velký dík též rehabilitačnímu ústavu v Hostinném. Všem, kdo potřebují pomoci od bolesti, opravdu pomůžou. Velké díky všem. Písničku posílá pacientka Helena Brandejsová z Opočna.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď budeme hrát písničku pro Vilíka Šimka z Českého Meziříčí, dodatečně k jeho svátku. Vilémové měli svátek ve čtvrtek a bude to písnička od Pokáče Mám doma kočku. A teď už cituji z blahopřání, přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať si užívá dárku, které dostal. To všechno mu přejí maminka, taťka, sestřička Berry, dědeček Vlastík a babička Zdeňka a taky teta a strejda Prokupkovi z Trutnova.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pěkný sobotní podvečer přeji panu Petrovi. Jaké máte přání? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr. Já nevím, jestli budu dobře slyšet, protože tady vylítají letadla.
1: Ano, my tady nevím, je také slyšíme ve studiu. Aviatická pouť v Hradci Králové slyšet prostě, je to tak? Tak povídejte,
2: no, tak
1: to dopadne.
2: Nevím, jestli mě budete dobře slyšet. Mm. Prostě vybral jsem písničku Malá Lady Václava Neckáře, v podání Václava Neckáře. Nechávám ji zahrát jednak všem oslavencům a hlavně všem příznivcům Václava Neckáře pro dobrou náladu.
1: Děkujeme. A i pro vás pro dobrou náladu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tady máme teď písničku pro jednu oslavenkyni a cituji z e-mailu: z chalupy u Opelichaného Pštrosa zdravíme všechny posluchače a taky celou naši bandu. Prosíme vás, zahrajte písničku Život je boj pro naši babičku, která tady dneska oslavuje své narozeniny. Přejeme jí hodně, hodně zdravíčka.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká tentokrát? O dobrých skutcích, dovolené a letních koncertech si budou v rubrice Osobnost Charmu povídat se zpěvačkou Magdou Malou. Taky se vypravíme do společnosti, konkrétně na autorskou módní přehlídku návrhářky Jiřiny Tauchmanové. S doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou představíme zázračnou moc bylin a s expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme další pravidla společenského chování, konkrétně s drobněliny.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: SMSka tady je a je to přání, abychom zahráli písničku Nic nestává se náhodou a bude pro paní Stáňu Krajovou k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší a hlavně zdravíčko přeje ségra a mladí z Náchoda.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máme tady titulní písničku z filmu Titanic, kterou zpívá Celine Dion a přál by si pan Honza z České Skalice, abychom ji zahráli pro paní Janu Dotrutnova.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Čeká nás rozhovor s televizním moderátorem Jiřím Václavkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Je tady vzkaz od paní Martiny, všechny moc zdraví a prosí písničku pro kamarádku Lenku Poláčkovou k jejím dnešním narozeninám. Milá Leničko, chci ti popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, ať ti všechno vychází. Přeje Martina.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dnes po 14. hodině jsme pro vás přímým přenosem vysílali z hradecké aviatické pouti. Přímo z letiště se vám přihlásila Pavla Kindernajová. Pokud jste ten přenos nestihli, tak ho už teď najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové v našem audioarchivu. No a je tam samozřejmě také sobotní přenos z minulého týdne, kdy jsme pro vás vysílali mezi 14. a 15. hodinou z 60. ročníku Koletovy rtyně. A na to reaguje tady posluchač Patrik, který píše: dobrý den. Pokud jsem dobře poslouchal v audioarchivu z minulé soboty z živého vysílání z Koletovy rtyně, tak kapelnice z Červenokosteleckého dechového orchestru byla na chvíli ve vysílání. Tak kdo má rád tuto muziku, může zavítat. Mám tady pro vás pozvánku, plakát posílám v příloze a ještě poznámka: minulá sobota v rtyni byla vydařená. Tak to je pravda. Podepsán je pan Patrik. Pane Patriku, souhlasím a děkujeme za tenhle tip. Přečtu tedy, co jste nám poslal. Městský dechový orchestr Červený Kostelec bude mít zítra promenádní koncert v přírodním areálu před divadlem Josefa Kajetána Tyla v Červeném Kostelci už dopoledne od 10 hodin. Tak jestli nemáte co dělat a nemáte to daleko, běžte se podívat. Orchestr řídí Hana Řezničková-Kukulová, která byla také minulý týden na chvilku hostem našeho přímého přenosu z rtyně. Panu Patrikovi děkujeme za pozvánku i za tu reakci a posíláme písničku.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Písničku Mikyho Rivoli Osamělý město všem posílá a pěkný den doma i na cestách přeje Gabriel.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Hezký den všem do rozhlasu i posluchačům. Zahrajte všem dobrým a osamělým lidem jen tak pro radost. A zdravím všechny přátelé od Čápu. Ať se daří. Sojka od Krakonoše.

na závěr ještě vzkaz paní Jany Znáchocka, která by chtěla nechat zahrát píseň California Blue jen tak pro pohodu a dodatečně k svátku všem Janám. Tak písnička už hraje, no a já se s vámi pro dnešek loučím a zvu vás k poslechu magazínu o životním stylu Šarmu po 18. hodině. Hezký večer, přeje Romana Joudal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Radioservis představuje
3: Jakub Fránek, Tropické noci.
4: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
3: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
4: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona. Lidi můžou dnes v Jablonem v Podještědí naposledy vidět lebku svaté Zdislavy. Švýcaři jsou znovu ve finále hokejového mistrovství světa a zítra bude maximálně 28 stupňů. Tomáš Mysliveček vám přeje krásný podvečer. Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
6: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
7: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový, a když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
6: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
8: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
6: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí. Vrátili ji tam policisté s restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalili do betonu. Ještě zhruba hodinu bude lebka k vidění naposledy. Pak ji církev ukryje, třeba proto, že nechce riskovat další krádež.
9: Kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, celkem bych se i vsadil, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
10: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl slavnostně převzal lebku při mši na poutě v Jablonném. Vyprostit lebku světice trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
11: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatvořil.
10: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Ve Skřivanech na Novobydžovsku pokračují práce na nových datových sítích a veřejném osvětlení. Podle nezávislé starostky Karolíny Hálové vyjde projekt na 9 milionů korun.
12: Zatím mají uložené kabely pro veřejné osvětlení, místní rozhlas i optické kabely. Díky tomu, že se podařilo vyjednat umístění optických kabelů, tak jsme se mohli zbavit nadzemního vedení sdělovacích sítí, takže nám zmizely nevzhledné staré sloupy.
0: Sport.
5: Hokejisté Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. V Curychu porazili Nory 6-0. Soupeř domácí reprezentace vzejde ze semifinále Kanada-Finsko, které začne za necelé 2 hodiny. Češi vypadli z Finy ve čtvrtfinále.
0: Počasí.
5: V noci bude polojasno až skoro jasno, teploty klesnou k 10 a na horách k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno čekáme polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo, a s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Pozor na dálnici D11 u Bříství. Na nájezdu ze silnice 272 se srazila dvě osobní auta a na místě je policie. A komplikace čekejte i na křižovatce Mileta v Hradci Králové. Tam provoz částečně blokuje porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
13: Začíná magazín i o tom vašem životním stylu a zdraví vás Lada Klokočníková. Už jen týden a budeme znát 10 osobností, které se budou o vaši přízeň ucházet v 30. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Dnes proto opět v konci Šarmu jednoho z vás odměníme. A co dalšího magazín nabídne? Už za chvíli rozhovor se zpěvačkou Magdou Malou. Vrátíme se také k návrhářské módní přehlídce Jiřiny Tauchmanové. Představíme vám přístroj, který může pomoci při odstraňování celulitidy, taky dostanete řadu receptů, které si můžete sami udělat z bylinek, no bude toho podstatně víc, tak snad už jen přání, hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností Šarmu bude zpěvačka a herečka Magda Malá. Kromě koncertů ji většina z nás asi zná z muzikálových rolí, například z Bídníku, kde účinkovala celých 20 let, ale byl to i nejslavnější muzikál Drákula, Malá mořská víla, Kráska a zvíře a nebo Popelka. Magda Malá za sebou má i řadu televizních rolí a také dabingové zkušenosti. Vydala i řadu sólových alb. Je také zakladatelkou nadačního fondu Magdy Malé, který pomáhá maminkám v tísni. A právě díky dobrým skutkům se objevila v Hradci Králové a vystoupila jako host při letošním předávání cen Křesadlo. Ty společnost Alhelp každoročně uděluje dobrovolníkům za jejich charitativní činnost. A tak náš rozhovor bude právě o dobrých skutcích, ale nejen o nich.
1: Dobrý skutek je, když můžeme pomoct jiným lidem, druhým lidem a když vidíme tu radost u těch druhých a nic za to nechceme. To je ten dobrý skutek.
2: Jak jste se ocitla tady v Hradci Králové?
1: Já jsem teda byla na přání organizátorů, protože mě viděli zpívat u Aničky v domově seniorů a pro ně zpívám pravidelně, mám je ráda, protože já vždycky, když pro ně zpívám, tak si myslím, že právě ty starší lidi, seniori si zaslouží velké poděkování od nás, mladších, za to, že nám připravili krásnou ornou půdu, aby nám se líp žilo. Takže si myslím, že velké poděkování a vždycky se jich zeptám, kdo se narodil v roce 39 a oni zvedají ruce a oni se mi ukazují a já si představuju moje mámu, jak by asi vypadala, která se v chudák dožila jenom do 56 let, takže hodně mě to zasahuje vnitřně a dělám to moc ráda.
2: Co dalšího máte ráda v současné době, kromě toho zpívání asi?
1: No, tak já samozřejmě miluji své děti a zpěv a myslím si, že potřebuju oboje k životu. No. Že
2: umíte to rozdělovat, umíte to dělit tak, abyste dala to, co potřebuje zpěv i to, co potřebují a co chtějí děti?
1: Určitě. Tak jako vy jste také máma asi, že jo, tak jako všichni, kdo jsme mámy, asi nemusíme vyprávět o tom, že milujeme své děti. Myslím si, že to je přirozený, automatický, že to je od Boha daný, že prostě máma a i táta, že jo, samozřejmě rodiče by měli milovat nade vše své děti, protože to je právě smysl našeho života. Smysl našeho života jsou moje děti, teda naše děti. A samozřejmě ten zpěv, to prostě já jsem se proto narodila a já ten dar, který jsem od Boha dostala, tak jak jste dneska viděla, tak zapojuju hodně lidí do akce, aby...
2: Vy jste živel.
1: Já jsem živel proto, protože jak jsem vlastně byla 30 let zavřená v divadle, tak mě scházel ten kontakt, který jsem začínala u Michala Davera, u Helenky Vodráčkový, tak jsem se k tomu vrátila a musím říct, že mě to strašně naplňuje. Nelituju 30 let divadle, bylo to krásný a ty role byly nádherný a jsem za ně vděčná. Ale stejně tak jsem vděčná za to, že můžu zpívat i pro lidi, kteří za náma nechodí na muzikál, ale na koncerty, protože mě jde hlavně o to, aby se bavili, aby tancovali, zpívali a aby nám všem tu danou chvíli bylo hezké a odcházeli s dobrou náladou.
2: Pojďme k vaší práci, co vás čeká. Jsme na prahu léta, takže blíží se čas dovolených, blíží se také čas velkých koncertů.
1: Tak já se těším na každý koncert je krásný, vzácný a děkuju za to, že je. A takový jeden z větších koncertů bude v divadle u Hasičů 7.12. s Petrou Janou a Haničkou Křížkovou. Na to se moc těším. Hodně zpívám také s Bohuškem Matušem. Teďko zpívám si Šárinkou Reskovou, což mě velice těší. To je moje kamarádka, kolegyně, my jsme se obě narodili v Chebu, tak to je krásný.
2: Bude dovolená?
1: Je to blbý, že to řeknu, jo, moc nerada cestuju, já mám klaustrofobii, takže já nemůžu do letadla, tam kam jedu autem, ale pro mě každá dovolená, prostě krásně strávený den s milými lidmi, ve zdraví, to je pro mě dovolená a všude je krásně.
2: Takových dnů vám přeju co nejvíc, děkuji a těším se, že se zase brzy třeba tady v Hradci Králové sejdeme.
1: Naschledanou. Děkuju, naschledanou.

0: Jméno Jiřiny Tauchmanové je v módním světě velice dobře známé. Letos tato módní návrhářka z Nové Paky se rozhodla po 2 letech uspořádat autorskou módní přehlídku. Nazvala ji Návrat ke kořenům a zájem o ní byl mimořádný. A i když v převaze byly hlavně ženy a dívky, nechybělo ani dost početné pánské publikum. No a tak jednoho z nich si v úvodu přehlídky pozvala k mikrofonu i má kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Moderátor se žlutou čepicí u baru. Než se paní Jiřina převlékne, ano, tak mě poslala za vámi a mě napadlo, že bych se vás zeptala nejen na vaše jméno, ale také na váš vztah k módě všeobecně. Vy se budete ještě převlékat?
2: Budu se převlékat výhradně do modelu od paní Tauchmanové. Sako mám teda svoje, ale košily mám od ní a mám od ní i kalhoty.
1: A jste s těmi kousky spokojen?
2: Nadmíru, protože je to přesně ten typ věcí, který já bych si asi sám od sebe nekoupil, protože to jako tradiční klasický muž považuji za zbytečné. Ale ve chvíli, kdy jsem si na sebe oblékl poprvé košily, tak jsem na to zcela změnil názor. Protože jak střihem, tak materiálem je to tak strašně příjemný, že asi budu fanda, no. Já se jmenuji Ondřej Macháček, pocházím z Nové Paky a jsem vlastně náhodný moderátor.
3: Přivítejte Jiřinu Tauchmanovou.
1: Máte trému?
4: Trému snad ani ne, víceméně je to vždycky stres před tou přehlídkou, i když Daniela přivezla velký tým lidí, který všichni tady na tom pracujeme, každý se nějakým svým dílem podílíme, no ale takový to napětí, ten stresík, ten je vždycky. To jako by asi nebylo zdrávo ho nemít.
1: To chvědí.
4: Tak a já se nebudu koukat, já si takhle... Zatím ty přípravy jsou samozřejmě v pořádku.
1: Uvidíme šaty pro různé generace?
4: Určitě, je to pro širokou věkovou populaci a jak je stěžejní návrat ke kořenům, tak tady budou ty netradiční potisky, jakože a la kroje. A je to taková moje srdcovka. A to se nechte překvapit, protože to bude takový hodně milý. Co dělám vždycky ty kolekce, tak tím, že dělám velmi nadčasovou módu, tak ty kolekce se různě prolínají a můžu někdy podle toho, když potřebuju doplnit určitou barvu a hodí se mě z minulé kolekce a potřebuju tam jeden model přidat, tak to vždycky udělám. Ale někdy to nejde. Ale tím, jak mám nadčasový modely, není to vyloženě trend, který prostě zaplaví ty ulice a příští rok už to je úplně out, tak to já moc tohle nedělám. Dělám vycházkovou, casual, společenskou a to jsou takové klasické záležitosti často.
1: Teď slyším, že jak jste říkala, že tam budou ty folklorní trendy, tak nám to krásně laží dohromady tady s těmi krasobruslařkami, které tady mají hudbu.
4: Krasobruslařky si z kolekce, kterou uvidíte, vybrali jeden model pro svoji soutěžní krátkou jízdu na mistrovství světa v Salzburgu, které bylo asi před měsícem. Takže nám to sem přišli předvést. Je to návrat ke kořenům, ono se to tak jako hodí všechno. V podstatě i ta jejich jízda byla, hudbu měli na Moravu, to všechno zapadalo do sebe. Výsledek byl úplně geniální, protože na tu jízdu, kterou měli ode mě ty šaty, tak velmi zaujali i v zahraničí, protože si podle těch šatů je vlastně celý svět teďka zapamatoval.

0: z módní přehlídky vás teď vezmeme na zahradu plnou zázračných bylin. Možná i vy se v poslední době stále častěji setkáváte s otázkou, co s pampeliškami, jsou krásné, ale je to plevel. Tak co takhle ji využít pro zdraví a nejen pampelišku? Na zahradě určitě můžete objevit řadu bylin, ze kterých si můžete připravit spoustu vynikajících života budičů. Jana Kudivejsová s doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou si proto pro vás připravili celý seznam, do kterého teď budou nahlížet. A začneme třeba u lahodného jarního čaje.
1: Pampeliška je vlastně skvělá bylina, ze které můžeme používat všechny její části. Pro ten náš čaj by se ideálně hodil pampeliškový list, který působí také močopudně a obsahuje velké množství vitaminů a minerálů. Kromě toho samozřejmě můžeme ještě také sbírat pampeliškový kořen. Ten pampeliškový kořen obsahuje inulin a hořčiny. On podporuje tvorbu žluče, takový pozitivně působící na játra a na trávení jako takové. Ten kořen se buď suší a pak se praží, že dá se používat jako taková alternativa kávy, a nebo se dá se používat i přímo pro přípravu odvaru. Do čaje ten kořen bych úplně nedávala, protože tam bychom z něj jenom takovým tím pouhým zalitím nedostali to, co bychom potřebovali. Nicméně ten list se právě hodí tady do

0: tohle toho čaje a kromě toho můžeme používat i ty stvoly. Mimochodem díky tomu latexu bílému, co obsahují, tak ta pampeliška dostala i svůj latinský název Taraxacum officinale. Tyto Taraxis vlastně znamená zánět očí a Avicena v historii používal právě ten latex na léčbu zánětu očí. A jinak se dají používat i květy. Z květů si můžeme připravit třeba pampeliškový med, respektive to je sirup, ale říká se tomu pampeliškový med.
1: No pak to byla sedmikráska, tu uznáme třeba i do salátku, že si můžeme utrhnout.
0: Tak, přesně tak, sedmikráska je skvělá čerstvá do salátu, nebo ji můžeme používat zase ten nasušený květ, ona je výborná při různých zánětech dýchacích cest, dává se, nepoužívá se samostatně do těch, spíše se používá právě do těch čajových směsí a působí i protizánětlivě, takže se z ní používají i různé třeba sedmikráskové oleje nebo sedmikrásková voda na oplachy, pokud někdo trpí nějakými kožními potížemi.
1: A pak tam myslím, ještě byla violka, byla tam taky bříza.
0: Violka a bříza. Violka, pokud už teďka violku neseženete, tak se dá i v lékárně nebo v bylinkářství sehnat nať a ta právě taky podporuje jednak tu detoxikaci a jednak také působí i při nějakých tom zahlenění nebo při těch potížích s dýchacími cestami a při kašli. Pomáhá tak jakoby sklidnit to hrdlo.
1: A jak použít břízu?
0: Bříza je skvělá, on vlastně na jaře, z kraje jara se sbírá březová míza, ale můžeme využívat březové listy. Ty březové listy můžeme také nasušit a ta působí taky močopudně, také podporuje detoxikaci, obsahuje flavonoidy, které působí protizánětlivě. Jenom tady opatrně u té břízy, samozřejmě kdo má alergii na pil břízy, tak tam to samozřejmě nedávat. Jo, dá se použít ten čaj, se dá samozřejmě zkombinovat, těch variant je prostě celá řada.
1: Ano, další tři bylinky. Tady teď mám poznamenané a to je popenec, kozlíček a ptačinec. Co tak by nám mohli udělat pro zdraví v našem těle?
0: Já myslím, že na popenec jako leckdo narazil. Ono mnoho lidí ho považuje za plevel, takže se ho na zahrádkách zbavují. A on je takový kouzelný, má takové fialové kvítky. A je to bylinka, která je skvělá na dýchací cesty, ale i na trávení. Dá se používat čerstvý. Tradičně se používal jako náhražka pepře. Když si ho natrháte, nasekáte, tak se dá použít třeba do pomazánek nebo třeba do másla, tak takové bylinkové máslo s tím popencem má takovou tu lehce pálivou chuť, tak to je třeba výborné. Co se týče kozlíčku, tak kozlíček ten se většinou sbírá tak do konce dubna, ale jenom takové jako v doporučení ode mě, že pokud jsou to bylinky, které jsou určené v použití v čerstvém stavu, tak stojí za to třeba si ty bylinky zamrazit. A jinak kozlíček obsahuje podobně jako spousta jiných takových těch v úzovkách plevelů velké množství vitamínu C, vitamíny A, B, spoustu minerálů, železo a díky těm vitamínům, minerálům pomáhá tak jako naladit tu nervovou soustavu naši.
1: No a co ten ptačinec?
0: Ptačinec to je další plevel, který má takové jemné bílé kvítky, taky se spousta lidí ho zbavuje. On působí protizánětlivě, používal se také na různé jakoby kožní choroby a obsahuje také velké množství vitamínů, vitamin C, B vitamíny, ale třeba draslík, železo, také vlastně kyselinu listovou, vlastně to je v tom spektru těch B vitamínů, takže dá se skvěle použít i právě třeba do salátu, do smoothieček třeba, tam, kde to je čerstvé, tam ho můžeme zařadit.

0: Před týdnem jsem vám slíbila, že v kosmetickém rádci představíme některé kosmetické procedury, ve kterých hrají hlavní roli přístroje. A protože léto se nezadržitelně blíží, tak dnes vám poradíme, jak se zbavit celulitidy. Dnes jsme se vypravili do kosmetického institutu v Hradci Králové a já mám u mikrofonu Janu Růžovou Rejlovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy nám, paní Jano, představíte lymfomen. Já si myslím, každá žena, která chce mít krásnou pleť, ne pomerančovou, ale vyhlazenou, tak možná i tento přístroj by mohl pomoci.
1: Určitě může přispět, a to nejenom k té pomerančové kůži, jak jste to nazvala, ale celkově přispívá k dobrému fungování lymfatického systému, na což jsou zase navázaný i buď jiný technologie nebo obecně fungování toho našeho organismu.
0: Mm-hmm. Takže kdybyste měla dámám poradit, když by chtěli ještě do léta mít krásnou pleť, vyhlazené nohy, co všechno by měli udělat a jak tedy vlastně postupovat, než si představíme ten lymfoven?
1: Tak udělat by toho měli určitě spoustu, protože ten lymfoven nezaručí ten výsledek jednoznačně sám. Samozřejmě k tomu bude přispívat pohyb, pitnej režim, strava, všechny tyhle věci. A ten samotný lymfoven potom jenom rozproudí tu lymfu a pomůže doladit ten výsledek, ale je určitě potřeba dobře rozmyslet, kam se vypravit na takovou proceduru, protože tam je spousta kontraindikací. Onkologičtí pacienti, někdo, kdo má problémy s křečovými žílami, by neměl, onemocnění srdce, ředění krve a podobné choroby. No.
0: Pojďme si tady ten lymfoven představit. Na jaké bázi funguje?
1: Je to vlastně taková masáž, která není způsobená vysokým tlakem, ale takovým jemným tlakem a tlakují se právě trasy lymfatického systému v našem těle, kdy ale než vůbec se ten přístroj zapne a instalujeme teda klientku a klienta do tohle obleku, který tady vidíte, tak nejdřív musíme uvolnit ty lymfatické uzliny. Minimálně 10-15 minut určitě té obsluze zabere, než připraví toho klienta, než si teda řeknou všechny ty věci, které s tím souvisí, protože je potřeba zvýšit pitný režim po absolvování té kůry. Můžeme upozornit i na to, že můžeme mít i větší potřebu na toaletu, protože vlastně ten lymfatický systém nám z toho těla odvádí ty škodliviny.
0: Když se tady dívám, je to takový skafandr nebo nohavice, do kterých se ta dáma obleče?
1: Má to spoustu komor a postupně se tlakujou ty komory, nafukujou se a právě nafukováním toho vzduchu a tlakováním toho těla postupného se docílí toho kýženého výsledku. To se samozřejmě musí správně nastavit, jestli je to relaxační, jestli je to právě indikováno z nějakého konkrétního důvodu, třeba když někdo trpí na otoky nohou. To všechno může pomoct, ale musí se správně to rozhodnout, to nastavení.
0: Jak dlouho trvá taková procedura?
1: Takových 45 minut a určitě nestačí jít jednou. Je potřeba tuto proceduru opakovat minimálně 10krát a v úplně ideálním případě bych poslala klienty, ať jdou nejdřív na ruční lymfatickou masáž, kde samozřejmě preciznějc ta odborná pracovnice dokáže ty lymfatické uzliny nastartovat a pak ten výsledek jenom doladit touhle procedurou.
0: Je to tedy taková doplňková procedura?
1: Určitě doplňková.
0: Potom tedy po skončení té procedury, už jste říkala, pitný režim je velice důležitý a ten pohyb, ten asi doporučíte vždy.
1: Ten vždycky. A tahle ta kůra se třeba doporučuje lidem, kteří se snaží trošku redukovat svoji tělesnou váhu a nejde jim to z nějakého důvodu, tak jedním z těch důvodů, proč třeba to nejde a zastaví se to, je právě to, že ten lymfatický systém nefunguje úplně dobře.
0: Po jak dlouhé době bych měla jít na druhou proceduru?
1: Vždycky je potřeba nechat to tělo trošku odpočinout, takže minimálně 3 dny mezi těma jednotlivýma procedurama je potřeba udělat.
0: Je sympatické to, že si u toho asi mohou dámy i číst tady, odpočívat, relaxace.
1: Je to i příjemné, není to nic bolavého, je to docela příjemná procedura, která je taková relaxační.
0: Takže doporučujeme. Děkuji mnohokrát.
1: Také děkuji.
2: Neboj

0: A z módní přehlídky vás teď vezmeme na zahradu plnou zázračných bylin. Možná i vy se v poslední době stále častěji setkáváte s otázkou, co s pampeliškami, jsou krásné, ale je to plevel. Tak co takhle ji využít pro zdraví a nejen pampelišku? Na zahradě určitě můžete objevit řadu bylin, ze kterých si můžete připravit spoustu vynikajících života budičů. Jana Kudivejsová s doktorkou farmacie Eliškou Vencovskou si proto pro vás připravili celý seznam, do kterého teď budou nahlížet. A začneme třeba u lahodného jarního čaje.
1: Pampeliška je vlastně skvělá bylina, ze které můžeme používat všechny její části. Pro ten náš čaj by se ideálně hodil pampeliškový list, který působí také močopudně a obsahuje velké množství vitaminů a minerálů. Kromě toho samozřejmě můžeme ještě také sbírat pampeliškový kořen. Ten pampeliškový kořen obsahuje inulin a hořčiny. On podporuje tvorbu žluče, takový pozitivně působící na játra a na trávení jako takové. Ten kořen se buď suší a pak se praží, že dá se používat jako taková alternativa kávy, a nebo se dá se používat i přímo pro přípravu odvaru. Do čaje ten kořen bych úplně nedávala, protože tam bychom z něj jenom takovým tím pouhým zalitím nedostali to, co bychom potřebovali. Nicméně ten list se právě hodí tady do tohoto čaje a kromě toho můžeme používat i ty stvoly. Mimochodem díky tomu latexu bílému, co obsahují, tak ta pampeliška dostala i svůj latinský název Taraxacum officinale. Taraxis vlastně znamená zánět očí a Avicena v historii používal právě ten latex na léčbu zánětu očí. A jinak se dají používat i květy. Z květů si můžeme připravit třeba pampeliškový med, respektive to je syrup, ale říká se tomu pampeliškový med.
2: No pak to byla sedmikráska, tu uznáme třeba i do salátku, že si můžeme utáhnout.
1: Tak přesně tak, sedmikráska je skvělá čerstvá do salátu, nebo ji můžeme používat zase ten nasušený květ. Ona je výborná při různých zánětech dýchacích cest, dává se, nepoužívá se samostatně do těch, spíše se používá právě do těch čajových směsí a působí i protizánětlivě, takže se z ní používají i různé třeba sedmikráskové oleje nebo sedmikrásková voda na oplachy, pokud někdo trpí nějakými kožními potížemi.
2: A pak tam, myslím, ještě byla violka, byla tam taky bříza.
1: Violka a bříza. Violka, pokud už teďka violku neseženete, tak se dá i v lékárně nebo v bylinkářství sehnat nať a ta právě taky podporuje jednak tu detoxikaci a jednak také působí i při nějakých tom zahlenění nebo při těch potížích s dýchacími cestami a při kašli. Pomáhá tak jakoby sklidnit to hrdlo.
2: Ano. A jak použít břízu?
1: Bříza je skvělá, on vlastně na jaře, z kraje jara se sbírá březová míza, ale můžeme využívat březové listy. Ty březové listy můžeme také nasušit a ta působí taky močopudně, také podporuje detoxikaci, obsahuje flavonoidy, které působí protizánětlivě. Jenom tady opatrně u té břízy, samozřejmě kdo má alergii na pil břízy, tak tam to samozřejmě nedávat. Jo, dá se použít ten čaj, se dá samozřejmě zkombinovat, těch variant je prostě celá řada.
2: Ano, další tři bylinky, tady teď mám poznamenané, a to je popenec, kozlíček a ptačinec. Co by nám mohli udělat pro zdraví v našem těle?
1: Já myslím, že na popenec jako leckdo narazil, ono mnoho lidí ho považuje za plevel, takže se ho na zahrádkách zbavují. A on je takový kouzelný, má takové fialové kvítky. A je to bylinka, která je skvělá na dýchací cesty, ale i na trávení. Dá se používat čerstvý, tradičně se používal jako náhražka pepře. Když si ho natrháte, nasekáte, tak se dá použít třeba do pomazánek nebo třeba do másla, tak takové bylinkové máslo s tím popencem má takovou tu lehce pálivou chuť, tak to je třeba výborné. Co se týče kozlíčku, tak kozlíček ten se většinou sbírá tak do konce dubna, ale jenom takové jako v doporučení ode mě, že pokud jsou to bylinky, které jsou určené použití v čerstvém stavu, tak stojí za to třeba si ty bylinky zamrazit. A jinak kozlíček obsahuje podobně jako spousta jiných takových těch v uvozovkách plevelů velké množství vitamínu C, vitamíny A, B, spoustu minerálů, železo a díky těm vitamínům, minerálům pomáhá tak jako naladit tu nervovou soustavu naši.
2: No a co ten ptačinec?
1: Ptačinec to je další plevel, který má takové jemné bílé kvítky, taky se spousta lidí ho zbavuje. On působí protizánětlivě, používal se také na různé jakoby kožní choroby a obsahuje také velké množství vitamínů, vitamin C, B vitamíny, ale třeba draslík, železo, také vlastně kyselinu listovou, vlastně to je v tom spektru těch B vitamínů, takže dá se skvěle použít i právě třeba do salátu, do smoothieček třeba, tam, kde to je čerstvé, tam ho můžeme zařadit.

0: Před týdnem jsem vám slíbila, že v kosmetickém rádci představíme některé kosmetické procedury, ve kterých hrají hlavní roli přístroje. A protože léto se nezadržitelně blíží, tak dnes vám poradíme, jak se zbavit celulitidy. Dnes jsme se vypravili do kosmetického institutu v Hradci Králové a já mám u mikrofonu Janu Růžovou Rejlovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy nám, paní Jano, představíte lymfomen. Já si myslím, každá žena, která chce mít krásnou pleť, ne pomerančovou, ale vyhlazenou, tak možná i tento přístroj by mohl pomoci.
1: Určitě může přispět, a to nejenom k té pomerančové kůži, jak jste to nazvala, ale celkově přispívá k dobrému fungování lymfatického systému, na což jsou zase navázaný i buď jiný technologie nebo obecně fungování toho našeho organismu.
0: Mm-hmm. Takže kdybyste měla dámám poradit, když by chtěli ještě do léta mít krásnou pleť, vyhlazené nohy, co všechno by měli udělat a jak tedy vlastně postupovat, než si představíme ten lymfoven?
1: Tak udělat by toho měli určitě spoustu, protože ten lymfoven nezaručí ten výsledek jednoznačně sám. Samozřejmě k tomu bude přispívat pohyb, pitnej režim, strava, všechny tyhle věci. A ten samotný lymfoven potom jenom rozproudí tu lymfu a pomůže doladit ten výsledek, ale je určitě potřeba dobře rozmyslet, kam se vypravit na takovou proceduru, protože tam je spousta kontraindikací. Onkologičtí pacienti, někdo, kdo má problémy s křečovými žílami, by neměl, onemocnění srdce, ředění krve a podobné choroby. No.
0: Pojďme si tady ten lymfoven představit. Na jaké bázi funguje?
1: Je to vlastně taková masáž, která není způsobená vysokým tlakem, ale takovým jemným tlakem a tlakují se právě trasy lymfatického systému v našem těle, kdy ale než vůbec se ten přístroj zapne a instalujeme teda klientku a klienta do tohohle obleku, který tady vidíte, tak nejdřív musíme uvolnit ty lymfatické uzliny. Minimálně 10-15 minut určitě té obsluze zabere, než připraví toho klienta, než si teda řeknou všechny ty věci, které s tím souvisí, protože je potřeba zvýšit pitný režim po absolvování té kůry. Můžeme upozornit i na to, že můžeme mít i větší potřebu na toaletu, protože vlastně ten lymfatický systém nám z toho těla odvádí ty škodliviny.
0: Když se tady dívám, je to takový skafandr nebo nohavice, do kterých se ta dáma obleče?
1: Má to spoustu komor a postupně se tlakují ty komory, nafukují se a právě nafukováním toho vzduchu a tlakováním toho těla postupného se docílí toho kýženého výsledku. To se samozřejmě musí správně nastavit, jestli je to relaxační, jestli je to právě indikováno z nějakého konkrétního důvodu, třeba když někdo trpí na otoky nohou. To všechno může pomoct, ale musí se správně to rozhodnout, to nastavení.
0: Jak dlouho trvá taková procedura?
1: Takových 45 minut a určitě nestačí jít jednou. Je potřeba tuto proceduru opakovat minimálně 10krát a v úplně ideálním případě bych poslala klienty, ať jdou nejdřív na ruční lymfatickou masáž, kde samozřejmě preciznějc, ta odborná pracovnice dokáže ty lymfatické uzliny nastartovat a pak ten výsledek jenom doladit touhle procedurou.
0: Je to tedy taková doplňková procedura?
1: Určitě doplňková.
0: Potom tedy po skončení té procedury, už jste říkala, pitný režim je velice důležitý a ten pohyb, ten asi doporučíte vždy.
1: Ten vždycky. A tahle ta kůra se třeba doporučuje lidem, kteří se snaží trošku redukovat svoji tělesnou váhu a nejde jim to z nějakého důvodu, tak jedním z těch důvodů, proč třeba to nejde a zastaví se to, je právě to, že ten lymfatický systém nefunguje úplně dobře.
0: Po jak dlouhé době bych měla jít na druhou proceduru?
1: Vždycky je potřeba nechat to tělo trošku odpočinout, takže minimálně 3 dny mezi těma jednotlivýma procedurama je potřeba udělat.
0: Je sympatické to, že si u toho asi mohou dámy i číst tady, odpočívat, relaxace.
1: Je to i příjemné, není to nic bolavého, je to docela příjemná procedura, která je taková relaxační.
0: Takže doporučujeme. Děkuji mnohokrát.
1: Také děkuju.
2: Neboj

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové chystá rekonstrukci Kočárova schodiště. Turistický autobus na Ještěd během léta posílí další spoje. Komunisté rozhodnou o svém novém vedení a zítra bude maximálně 28 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Radnice v Hradci Králové chystá rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště v historickém centru města. Stavba ve stylu individualistické moderny spojující velké náměstí s ulicí Komenského je podle nedávného průzkumu v havarijním stavu. Na první fázi oprav, která zahrnuje především pořízení projektové dokumentace, vyčlenilo město z rozpočtu 5 milionů korun, říká pirátský náměstek primátorky Pavel Vrbický.
2: Tam nám začala zdánlivě praskat lomítka, takže se udělali různý průzkumné práce, byl tam statik, je tam dočasně lešení, jako první se samosobou bude potom sanovat ten oblouk, no a pak ty další práce už jsou jednodušší, spíš z památkářského pohledu, ta opěrná zeď nebo schodiště, to už není tak náročný.
0: Celkové náklady na opravu schodiště z roku 1911 radnice odhaduje na 25 milionů korun. Třetí sezónu zahájil turistický autobus z Liberce na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK Oty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě posílena.
3: Počítáme s tím, a ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první 2 roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících. A očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15-20 tisíci cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Kandidáty na předsedu komunistické strany jsou dosavadní mluvčí Roman Roun a místopředseda KSČM Milan Krajča. Jasno bude po zítřejším druhém kole volby. Mimo parlamentní komunisty posledních 5 let vedla europoslankyně Kateřina Konečná, mandát neobhajuje. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách Hnutí Stačilo, nezískala jediný mandát. Sport. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomářů. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před skoro 6 lety.
4: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
0: Zítra mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý. Češi tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, během dne bude ale od západu postupně přibývat oblačnosti, přechodně až na zataženo a s malou pravděpodobností se můžou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Královéhradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Rodov a Habřina. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa je značená. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře. A takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná. I UNESCO samo v tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdříve musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolu.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji do

0: káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma

0: Moravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
3: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
3: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svůj nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády, a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého meziresortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, ale že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jablonném Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámen na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

magazín. Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková

0: zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
1: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
2: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
1: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
2: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
1: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
2: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
1: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
2: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
1: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
2: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
1: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
0: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tam mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se dám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1. Počasí. Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno, na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajím, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, ten.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě a čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: Tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jsme to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
5: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás Kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor Kučery. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Vlastně jako šňura.
6: No to jsem
5: nelej. No, víš to, kde jsi mi? Jistosti. No, jenže tam se dostal samočině, ta šňura, ta je kroucená, zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: A to
5: se urve.
6: On by to urnul, víš to vej. Ta šňura je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňura je kroucená, páče, zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no,
7: že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové, na
7: Gotej není, počkej.
8: Ne,
7: máme tady. Ale máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 544.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
8: Ale ne.
7: Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tuto doma.
7: Ještě.
8: No, není.
7: Vem si ho. Ne.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló,
7: to je Karel Gott?
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutně... Haló. Co se stalo?
9: Jsem v topě.
10: No nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn,
8: no jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Nevím, bych já měla na Františka žárlení.

0: Prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
1: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
0: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
2: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
0: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
2: Vešlo, méně vejte se,
0: ale na sporách spánek. A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
2: Vešlo,
0: tak
2: prosím
0: mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
2: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
0: Cvok,
2: ale ne, já...
0: Co?
2: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló?
6: Haló,
5: tady je Brčka. Kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
7: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
7: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
7: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
8: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
9: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
10: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, vám to je vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to má nějaký hovadu. Jo, no, prosím vás, to se potom domluvím, já teď nemám, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vímre, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvoněte to, nech šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu,
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tý, tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to okluču, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Dělá špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No dobře,
2: ping.
3: No tak já to mačkám, ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom že... šáne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně,
3: šesta...
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lodí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
6: Mm.
2: Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Smradé, smradé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, mé je mi okna.
8: No, a jak to?
9: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík, mé je okna. Co děláte vy?
9: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No. To já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No, tak
8: je. Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
9: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No, to víte, Uhlíř. No, Pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych rád.
8: Jo, no to...
10: To
8: věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: Já nevím,
8: schválí. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně. Je to nutný, velice nutný je to.
10: On se vymluvá stejně, že na to špatně vidí. Já trošku pobořenu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říká, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš, Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil, to je mama, to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mě, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říká mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já říkám, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla, povídá, no je asi 3:45. Říká, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:45. Já říkám, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice. Ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no, tak na tím budu chvilku přemýšlet. Jak to myslíš, že co to znamená?
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se chtěli sednout někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: to dřív bylo, že já jsem jí moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: Tak,
1: Davide,
2: no, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káťu, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Mně se na nich líbí, jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale z těch Vídně takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak budu mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mhm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jak svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, já to ptám, ano, to právě zajímá.
0: Ale pojďme teda k tomu gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady, no ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektuju.
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky, naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no ty tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově spíš svít bylo malo dobrý přílon za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mi líbily ty lány těch tulipánů, to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obily, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ji měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my potřebujeme zesídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní a noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebikách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak se to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka... pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterlemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli s sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho sapra, že on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nasečím je, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká. A nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. Ta tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tomto

0: jinak v bankách tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ale 25 jazykama, mají je tam vypsaný. A není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří. Ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží. Tam je třeba polská čtvrt, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z ty Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
1: no Hani, čas je neúprosný, budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré, děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
0: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
1: Dobře.
0: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
1: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych posí. No ale to je jenom vzpomínka. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického, i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty, s nimiž jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodný, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal. A odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte
1: já
0: něco blížšího třeba,
1: nepsám.
0: Co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra. Nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte,
1: toho,
0: že ta rozdílná víra může být někdy s důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců, uvidíme. Tak budeme držet,
1: pokud
0: aby teda příběh
1: mě.
0: Těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
1: bála
0: rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je
1: já
0: pravda, že ty zvyky mohou být
1: opatrná.
0: Ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie, mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíš škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. jsme měli svatbu 91. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
1: no,
0: je to Česko?
1: No. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. A naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce, na třech studních.
0: No, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: noc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kulturu. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731-800-900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla. Já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
0: V čem nejvíc?
1: Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám, a přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
1: To mám říct teda teď co, jak jsem se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit, klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala, že už bych se nestěhovala do ciziny, do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale... A taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Liška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Liško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad. Protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, takže teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, nestojí to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy, jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online, můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočeštinu, oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka Jehovska. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli čeští bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten, ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volná, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak a už prostě jsme si udělali plány a takový ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče. Aha. Mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam při

0: příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
1: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
0: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože aha, pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
1: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, a nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
0: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
1: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a
1: pro mě
0: má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. Do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. No, a ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, které mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, to je kousíček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom, jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát, z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Ponocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu, no, se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, a ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no, tady měla nějaký vztahy, no, mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za
1: rok. No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny. Ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďko 24. května se narodila, tej byl rok. No,
0: Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když
1: no,
0: tam máte
1: tam
0: rodinu, která se
1: krajina,
0: o vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediný město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady změnili toho od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Vilecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někde se tam vydal. Stálo by to za to.
1: Určitě, no, tak nám o tom to, no.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky, mějte se hezky. Naschle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej
4: pták.
3: Co jdeš do školy?
4: No. Jsem šel ze školy.
3: Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Ani je, koloběžka, to poznáme, ty. Motorka?
4: Pionýr.
3: Pionýr!
4: Vojna? Ano.
3: Odezdáváš samopal?
4: Ne, vojna není kojná.
3: A? Gorilý samec?
4: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
4: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, se.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář skloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, má malá?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
3: jo? Mužem, že jo, mužem, ostatních to možný je. A u mě to možný není, no.
2: Já ti věřím.
3: No. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko, Martičko, tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umí zpívat. Tramvajovýho lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
6: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
6: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písniční, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
6: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v Občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. Jo. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. Protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama byste
4: třeba bylo odsaď, ale v bytě. Tak to ne. Já jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co sliboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, že bylo své, my se můžeme sejít jinde, tak kdyby nezřešila, počkáme, pohovořit.
4: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
4: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem se vlezla vůbec.
3: Ne, ne.
4: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věv.
4: FL.
3: Co?
4: No, chtěl jste křesní.

0: ta Polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili Písaře, nebo točili se Písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat, a tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to mohlo, co kdyby jsme něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček, co kdyby jsme, chtěl byste udělat kousek Polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet. Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem jí nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
2: A nešlo by to... Že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
3: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, to zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
2: I to plácnutí takhle, že?
3: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
2: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
3: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
2: Jo.
3: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, Polednice.
2: Že jo? Ale to je ono. To je... Klíněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, teď zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako Polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
6: No jo, no.
5: Jak máte přehled.
6: Ale no.
5: Jak se na to dovedete podívat.
6: Ale.
5: Z vrchu, co vlastně umíte?
6: Co to?
5: Co umíte?
6: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím. To.
5: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
6: No hodilo by se, že jo? No. No, takhle, plavu.
5: No tak tady na náměstí s ním.
6: To je dost nesmysl.
5: A co takhle lítat? Lítáte?
6: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
5: No?
6: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
5: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
6: Aha, vy mi to někdo nevyfouk, víte?
5: No.
7: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to slyším.
3: Halo. No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
2: A vy se tomu furt divíte?
3: No jistě.
2: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd. No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
6: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co víme?
6: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak, ona mačká Tondovi.
6: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
7: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. kamaráde. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele.
3: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, vidí?
2: Hele, a jeden z toho se zalidal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlichy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil se na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil okle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu pomáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Benco!
9: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
8: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem se

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! Je
3: tak! Hop! Hop! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no!
4: No! Poruč!
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice! Nevzdám!
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkám, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, to každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.